0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A po mladé děvče, už je to za nami.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta. Šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají, nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně. Pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné,

0: Ladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
0: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
0: Ano, podle chuti vanilkový cukr, dva žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
0: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
0: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
0: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. Někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
0: Krajíček jsem takhle jako malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
0: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
0: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
0: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
0: Uvidím, až to bude zlatoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
0: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
0: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
0: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
0: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
0: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
0: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Dá za voz

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhý je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, anebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl, v té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, ty, jako, že ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: No, jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že Zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.
2: Tak

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: rádi po roce vrátili.
1: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
0: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
1: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
0: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
1: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
0: Děkujeme moc krát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

V létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Pojďte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné, no. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlas se do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí od těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnici. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeji totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt,

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost, takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště, třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pani doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuto otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnoza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mně se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuju i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na pardubické cihelně přibude 30 parkovacích míst. Národní hřebčín otevřel nové stáje ve Slatiňanech na Chrudimsku. Testy ukázaly zlepšení situace s kontaminovanou vodou severně od Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Pěkné ráno u zpráv přeje Vilém Branda. V Pardubicích pokračují práce v ulici k rozvodně na Cihelně. Po dokončení rekonstrukce kanalizace teď dělníci obnovují vozovku a chodník, který dostane stejnou dlažbu jako další části sídliště. Součástí úprav je taky rozšíření parkovacích ploch, díky kterému přibude zhruba 30 míst.
2: Nové parkoviště vzniká na nevyužitém pásu pozemku elektrárny Opatovice, které město získalo výměnou za jiné parcely. Nabídne šikmé stání, přičemž současná obousměrná komunikace se změní na dvě jednosměrky s parkováním po obou stranách. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Ve Slatiňanech na Chrudimsku otevřel národní hřebčín nové stáje pro starokladrubské koně. Stavba stála téměř 136 milionů korun. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra pro koně, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny.
3: Cíle zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Klisny budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
4: Říká ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zhříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávaly přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
5: Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
4: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Čtenáři knihovny na pardubické Dubině budou moci příští týden vrátit knihy, audioknihy i časopisy po uplynutí výpůjční lhůty bez sankcí. Knihovna tradiční dluhovou amnestii nabídne v rámci Dne knihoven. Ten letos připadá na 29. září až 4. října. Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale páteční večerní testy ukázaly zlepšení. Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé i mlhy nebo nízká oblačnost. Během odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách bude kolem 15. Pované teď ráno slabý proměnlivý vítr, který během dne zesílí na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne potom dobré, tlak mírně klesne a bio na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Do konce listopadu bude uzavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou z Komenského ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno z Pardubic, 27. září, tak to je přesně dnešní datum a před námi je tak nový den, poslední volný den, vlastně ne, protože zítra je státní svátek, takže prodloužený víkend, tak si ho pojďme užít a pojďme se probouzet s písničkami, které nestárnou, a to od Anny K., Hany Zagorové s Petrem Reskem, také od Ricka Astleyho, no a do půl šesté stihneme ještě Pink Floyda nebo Karla Zicha.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Asi. Hana Zagorová, Petr Rezek, dobré ráno z Pardubic přejeme. Tak na začátek dnešního dne o muži, jehož jméno vzbuzovalo v lidech strach a na okupovaných územích platil za jedno z nejmocnějších mužů nacistického Německa. No už možná tušíte, že se jedná o Reinharda Heydricha, který přesně před 85 lety přijal pevnou rukou nastolit pořádek v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Tak reportérka Kristýna Vašíčková zapátrala, a to nejenom v archivech.
1: Za zvuků hymny byla vtyčena vlajka. Před vchodem do hradu pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
1: Přijetí u zástupce ryského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neuráta poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
3: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
4: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
5: Heydrich byl jedna z největších německých svíní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
3: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Nezapomeňte, že i dnes budete mít dvě šance, jak si nechat zahrát vaši oblíbenou písničku po 12. a po 13. hodině v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A dobrou zprávou je, že protože zítra bude svátek, tak i zítra platí tato možnost.
1: Počasí.
0: Jestli se chystáte dnes vyrazit někam na výlet, tak vězte, že budete mít krásný den. Bude totiž v našem kraji převážně polojasno až oblačno. Jsem tam teď po ránu i s mlhami. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, tlak mírně klesne a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jedinečná kolekce plagátů Alfonze Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta z města Miraj v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za 8 minut bude 17:30 a my ještě stihneme. Karla Zicha bude vzpomínat na to, jaké byly doby, když Luxemburg nám hrál, ale ještě předtím přichází na řadu moderátorka Marie Tomsová. A dnes nás čeká povídání s jedním českým moderátorem.
1: Přeji vám dobrý den u rádia. Sedím tváří v tvář muži, kterého znáte díky internetovému pořadu Face to Face, Renému Kekeli. Ahoj, Rendo.
2: Ahoj, Maruško.
1: Tak, to je lepší. Kdo přišel na ten nápad Face to Face?
2: Byli jsme tři, oslavili mě dva moji kamarádi, s kterými jsem kdysi spolupracoval, že by chtěli nějaký takový pořad realizovat, což už je víc jak 6 let. A já jsem říkal, proč ne? A říkal jsem, ale já mám podmínku, aby se to jmenovalo česky. Jak to tak bývá, tak jsme si napsali asi 60 různých názvů. Z toho byly pořady, které byly v rádiu, v televizi, všude možná už byly, nechtěli jsme kopírovat. No a nakonec kluci přišli s nápadem Face to Face a já říkám, ale to ty lidi nebudou umět vyslovit. No tak jsem se spletl. Zapsalo se to a funguje to.
1: No, je to lehce vyslovitelné oproti tváří v tvář.
2: Ano.
1: To je těžší.
2: Je to tak. A už to je vlastně taková jakási značka za těch 6 let. Tam bylo včetně tebe a Saskie Burešový a dalších milých lidí asi takových 480-500 lidí, někteří i víckrát. A myslím si, že to je pořad, který je primárně pro ženy, protože máme primárně sledovatelky ženy, ale je i pro muže a je to asi oblíbený proto, že dáváme osobnostem prostor.
1: Ano, a jak je vybíráš, protože ty máš tolik zajímavých lidí, nejrůznějších profesí a vždycky ten rozhovor vedeš za prvé připraven, za druhé empaticky, za třetí víš o tom člověku skoro všechno a co zatím nevíš, to z něj vytáhneš.
2: Jak si je vybírám, tak buď co si budem, buď to musí být jméno, nebo to musí být tvář, anebo to musí mít příběh. Samozřejmě pak jsou tam odborníci, lékaři a tak dále, tak tam je vždycky nějaká linka, nějaké téma, ale já nesnáším slovo celebrity. Víš, jak se říká, co je česká celebrita, druhá odmocněna z nuly. Ale já mám rád osobnost, ať je jakákoliv, z jakéhokoliv oboru, která má něco za sebou a má co říct. Tak proto.
1: Kdo tě třeba nejvíc zaujal?
2: Odborníku nebo všeobecně?
1: Všeobecně.
2: Tak takový majstrštyk v poslední době byl třeba Karel Šíp, který moc nedává rozhovory a přesto všecko řekl, já přijdu, ale namlouvali jsme se rok a přišel. A pak mě volal a řekl, musím vám říct, René, že jsem rád, že jsem přišel, že jsem mohl přijít. Pak pořád vzpomínám na Pepíčka Zimu. To byl asi takový nejdojemnější můj host. Ale třeba na Madame Dermacol, která už dnes není mezi námi.
1: Ani Knoblochovou.
2: No, o které se točí film, protože to byla excelentní dáma. No a celá řada dalších a dalších lidí. No.
1: A kdo tě rozplakal?
2: Určitě mě rozplakal ten Pepíček Zima, ale pak mě rozplakala Petra ze sanitky Splněných snů, což je zakladatelka úžasné služby, která plní sny poslední přání lidem, kteří už nemají toho času moc na světě. To je úžasná dáma, stali jsme se přáteli, já jsem i patronem té sanitky Splněných snů, když mě vyprávěla o tom, že měli chlapce, který byl v paliativní péči a maminka se o něj starala sama, on si přál jako poslední přání mít pejska. Tak vypsali sbírku, dostal retrievera. A toho retrieva se užil jeden jediný den, druhý den zemřel. Tak to mě fakt rozplakalo. Ale na druhou stranu jsou to úžasné příběhy, ke kterým třeba bych se ani nedostal.
1: Co máš před sebou?
2: Měl bych napsat nějaké knížky, protože mám zajímavý témata. Mám dokonce 3 nebo 4 filmové scénáře. Věci, které tady nikdy nebyly.
1: My bychom si se Saskou rádi zahráli, že?
2: Ano. Taky by tam mohl být takový scénář. Takový.
1: Já bych chtěla hrát čarodějnici.
2: Já jsem se taky stárnoucí televizní hlasatelky v domově důchodců.
1: Nebo.
2: ale, no a pak vlastně dělám nějaké zastoupení, nějaké akce moderuju, takže mám toho hodně, no.
1: Ale ty máš za sebou, kromě toho projektu, o kterém jsme mluvili, ještě třeba černobílé turné Lucie Bílé a víc takových mega koncertů.
2: Jo, tak to už je dávno tomu již, 12-13 let jsme dělali asi 3 turné s Luckou Bílou, první velký turné, který tady byly, ale mám třeba Lucernu Petry Janů před 3,5 lety a příští rok, a to jsi vlastně první, kdo to ví, chystáme Petře k 75. narozeninám, jak ona říká, 75 let na světě a 55 let na scéně, poslední velkou Lucernu, tak se to bude jmenovat. Ne, že by Petra končila kariéru, ale říkala, je to takový vrchol mé kariéry, já chci si to užít, takže 18. listopadu 2027 poslední velká Lucerna Petry.
1: Tak já ti přeju, ať ti vyjdou všechny plány do budoucna. Milí posluchači, loučí se s vámi
2: René Kekely
1: a vaše Marie Tomsová.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ambulantní odlehčovací služba Červánky v Mikulovicích u Pardubic stále přijímá nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. V Červené vodě na Orlicko-Ústecku včera otevřeli Reuse centrum na opětovné využití starých věcí. Službu bude provozovat obec v areálu technických služeb. Lidem umožní zbavovat se starých věcí, které už nepotřebují. Jde například o hračky, nádobí, nábytek nebo oblečení. Důchodci mají posledních pár dní na to, aby požádali o papírové oznámení o valorizaci důchodu, pokud o něj mají zájem. Žádost musí Česká správa sociálního zabezpečení dostat do konce září. Podat se dá online, poštou nebo osobně na pobočce. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil po sílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Už dřív proto Vučić vypsal předčasné parlamentní volby. Budou za necelý měsíc. Krátce ze sportu. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů porážkou. V pražském Edenu prohráli s Chorvatskem 1-2. A ještě počasí. Ráno a dopoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno. Zpočátku čekáme ojediněle i mlhy nebo nízkou oblačnost. Během odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia. Pované teď ráno slabý proměnlivý vítr, který během dne mírně zesílí na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, tlak mírně klesne a bio na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji právě teď hlášené nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách Viléma Brandy opět písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Věru Špinarovou a Ilonu Čákovou.
1: Dobré ráno a Jan.

0: Malý vůz Lumi Čákové odjel z vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:45 a je čas si něco uvařit nebo minimálně si dát tip třeba na to, co dnes připravit hostům na sváteční tabuli, a to díky 10. jubilejnímu ročníku Pochoutkového roku. Porota vybírá vlastně spolu s vámi ze všech výherních 630 receptů a dnes bude péct velké chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, což je recept z roku 2025 z druhého místa podle poroty herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i, no, kdo jiný než...
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Ano, s plnou pusou se nemluví. Celý recept uslyšíte, jako vždy v Pochoutkovém roce, dnes po 10. hodině, ale krátké video si můžete prohlédnout už teď na sociálních sítích anebo na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: 21. září, to znamená, že je Světový den cestovního ruchu a také svátek svatého Vincence.
1: Počasí.
0: No a na den cestovního ruchu a na den svatého Vincence bude venku opravdu krásný den. Bude skoro jasno, polojasno až oblačno. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Povane převážně mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky teď po ránu mírně nepříznivé, během dne ale dobré, tlak mírně klesne. A pro všechny oblasti platí bio na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Drž se zpátky, chlapče můj, a Pavel Bobek, tak někdy se hodně zpátky drží také publikum, které přijde na nějakou kulturní nebo zábavnou akci, a oni tam sedí jak tvaroh. Tak přesně takhle říkával tomuto publiku Jan Werich, tedy publikum, od kterého přicházely směrem k účinkujícím velmi vlažné reakce. Minimálně jednou za život se s takovými diváky určitě setkal každý umělec, a to setkání kdysi neminulo ani Petra Novotného, ale Petr Novotný z něj dokázal vykřesat následující příhodu.
1: My jsme hráli někde s fešákama, a to se stane. Hodinu hrajeme a jsme takový veselý, vtipný, a ty lidi. Helena Ružičková vždycky říkala, oni jsou hodní, oni se smějí, ale není je slyšet. A já jsem vždycky říkal, Helena, jak se někdo může smát a není je slyšet? No dělej. Tak jsme hráli hodinu. A ať jsem byl sebe vtipnější lidi. Ale v podstatě mi nereagovali, já jsem z toho smutný, to je vždycky, jo. Ale s tím nic nenaděláte, musíte bojovat o jejich přízeň, ale tam takhle uprostřed takového koncertu sedí zvukař. A ten chudák tu atmosféru cítí nejvíc, a když je to dobrý zvukař, tak to prožívá s tou kapelou. A čím je to představení horší a ta nálada se zhoršuje a nálada nejde, on je tím víc v depresi a v depresi, no. Tak o přestávce vrazil zvukař rozrušený do mý šatny. Nevšim si, že jak rozrazil ty dveře, že přirazil ke zdi tím křídlem těch dveří šéfa toho místního kulturního domu. Čili myslel si, že jsem tam sám, a říká, to jsou gumáci. Já tomu šéfovi zrovna říkal, jaký tady má bezvadný, takový jemný, citlivý diváky, a do toho ten blbec, to jsou gumáci. Teď já na něj dělal takový. A on si nevšim a říká, gumáci. Gumáci! Gumoví! A teď jsem teď tam viděl stát toho ředitele. On nehnul brvou, ten zvukař. Obrátil se na mě, říká, gumáci, gumoví, takový rohlíky mě už nikdy nekupuj.
2: Český rozhlas

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ulice prodloužená na pardubické Cihelně se dočká oprav povrchu. Hrad Rychumburk na Chrudimsku nabídne návštěvníkům komentované prohlídky. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Pěkné ráno u zpráv od Viléma Brandy. Městský obvod Pardubice 2 letos zahájí dlouho odkládanou opravu slepé části ulice Prodloužená na Cihelně. Naváže tak na pokládku nové kanalizace, která byla dokončená v létě. Úpravy silnice a chodníků si vyžádají taky pokácení mohutného smrku, který roste těsně u bytového domu. Jeho zachování přitom požadovala část místních obyvatel.
2: Radnice proto nechala strom odborně posoudit. Tahové zkoušky ale podle vedení obvodu prokázaly nedostatečnou stabilitu a vysoké riziko pádu. Kvůli bezpečnosti obyvatel tak smrk nakonec ustoupí plánovaným pracím. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Hrad Rychumburk na Chrudimsku připravil na zítřejší svátek komentované prohlídky. V 11 hodin začne prohlídka celého hradu a odpoledne ve 13.30 a ve 14.30 čeká zájemce exkurze po planetách. Bude součástí nové výstavy Alchymie planet. Pokračuje ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
3: Odpoledne budou následovat dvě komentované prohlídky expozice Alchymie planet, které bude mít doktor Martin Ferus, odborník na spektrometrii, která zkoumá chemické složení vesmírného prostoru. Doktor Martin Ferus je hlavním autorem této výstavy.
0: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Rakouským úředníkům začne při práci se spisy pomáhat umělá inteligence. Přímo do elektronického systému státní správy ji vláda začne zavádět během příštích týdnů. Cílem je zrychlit práci s velkým množstvím dokumentů.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno. Zpočátku čekáme ojedinělé i mlhy nebo nízkou oblačnost. Během odpoledne bude pak oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16. Povane teď ráno slabý proměnlivý vítr, později mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak mírně klesne a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Teď po ránu je na východočeských silnicích klid a žádné nehody přímo v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Řidičskou abecedu si dáme v této hodině a do půl sedmé i písničky, které nestárnou, od kapely Beatles, od Olympiku, od Petra Spáleného, anebo od Marie Rotrové.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Petr Spálený, dítě štěstěny, tak i vám přejeme, abyste byli dětmi štěstěny. Třeba i dnes, 27. září, máme 6 hodin 13 minut, nejvyšší čas osvěžit si zase pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dnes si povíme o tom, jestli vlastně můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici anebo přes odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom měli držet za autem před námi.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Zahledneme teď do kronik našeho kraje, abychom vypátrali některé události, které se vážou k dnešnímu dni, tedy k 27. září. Jedna zajímavá tady je, třeba z roku 1827, tehdy totiž vznikl v Dašicích na náměstí požár a ten zničil 630 stavení a v nedalekém Velkolánsku dalších 8 stavení.
1: Počasí.
0: Pánečku, tak jak to dnes bude vypadat s počasím? Co nás čeká? Bude polojasno až oblačno, jinak potom během dne už také bude oblačnosti ubývat a dojde až na vyjasnění. Nejvyšší denní teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky, tak ty budou během dne dobré, tlak mírně klesne a bio. To bude dnes na jedničce a to je mírná zátěž.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: Solitér Pokáč teď zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za 9 minut bude 6:30. Máte-li nějaký spotřebitelský svízel, nějakou situaci spotřebitelského charakteru, kterou byste rádi vyřešili, ale nevíte si s ní rady, tak právě od toho je tu rubrika Spotřebitelský servis, ve které vám radí Josef Černý. Můžete svoje dotazy posílat třeba e-mailem na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. No a jeden z vašich dotazů bude Josef Černý řešit i dnes. To, že výrobek přestane fungovat v záruční době, může mít různé příčiny. Co je vlastně povinností prodejce?
1: Posluchačka Michaela si koupila navigaci, jenomže výrobce časem provedl aktualizaci a navigace od té doby vynechává. Prodejce tvrdí, že prý je to vlastnost nové aktualizace a nedá se s tím nic dělat, pouze reklamovat přístroj u výrobce. Paní posluchačko, protože je výrobek dosud v záruce, je povinen vám prodejce zajistit po celou dobu jeho bezproblémovou funkčnost. A to bez ohledu na to, že problémy způsobil výrobce. Pokud toto není schopen zajistit, výrobek má baru neodstranitelnou a vy můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.
2: Český rozhlas Pardubice.

Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Půl 7.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Moravská Třebová promění lokalitu po bývalé tržnici v městské památkové zóně. Vznikne tam pěší zóna, veřejné toalety a upravené parkoviště. Radnice tam taky vysází nové stromy a doplní zeleň. Stavební práce na první části investice začnou nejspíš v první polovině příštího roku, informuje o tom ČTK. Pardubice si letos připomenou nedožité 90. narozeniny Václava Havla řadou kulturních akcí. Od 2. října bude na příhrádku výstava Pravda a láska 2.0 s výtvarnými pracemi žáků pardubických základních škol. 4. října pak přivítá divadlo Exil Michaela Kocába a uvede Havlovu audienci. Východočeské divadlo 5. října nabídne komponovaný program Havel 90 aneb Václav opět v Pardubicích. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a taky brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Papež Lev XIV. Dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí pak papež vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Krátce ze sportu. České tenistky budou bojovat o titul v poháru Billie Jean Kingové. O nejcennější ženskou týmovou trofej si od 11 hodin dopoledne našeho času zahrají s Ukrajinkami. A počasí dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů, na horách od 14 do 17 stupňů. Pované ráno slabý proměnlivý, během dne potom mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno nepříznivé, během dne dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak Willem Branda si odsloužil svoje půlky a před námi opět písničky, které nestárnou, od Michala Davida a Ivone Přenosilové.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Po písničce Ivone Přenosilové 6 minut před 3 čtvrtě na 7 připomínáme zálety Aleny Zárebnické, které v našem vysílání můžete slýchat každou neděli, anebo si je můžete poslechnout i v audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Minulou neděli jsme zavítali za kinologem horské služby Pavlem Smejkalem.
1: Co pes učí svého pána?
2: Tak zase se vrátím ke své fence Báře. Ta mě naučila, že není potřeba úplně spěchat, že je potřeba některé věci dělat s rozvahou a často je to ve výsledku rychlejší a efektivnější.
1: Bára byla fena. Hraje to roli vlastně při výcviku, že se jedná o pejska nebo že se jedná o fenku?
2: Určitě fena je zpravidla klidnější i vyrovnanější, ale není to úplně vždycky pravidlem. Klas byl klasický německý ovčák, výrazně rychlejší než Bára, ale já jsem svého času měl ty psy oba dva současně, Bára dosluhovala, Klas byl ve výcviku, ale v době, kdy už měli zkoušky i oba dva, Bára byla přestože starší, pomalejší, tak byla schopná najít výrazně rychleji.
1: Poslední otázku, jako vždycky v záletech klade Pavle umělá inteligence. A když jsem se zeptala umělé inteligence, na co já bych se v záletovém rozhovoru s tebou měla zeptat, přišly dvě otázky. Zdali mají psi smysl pro humor a jestli se dokážou urazit. Takže mají smysl pro humor?
2: Asi jo, při hře bych řekl, že ano, občas si z nás dělají srandu jako z psovodů a urazit se dokážou určitě, zvlášť když jim něco zakazujeme a oni to dělat chtějí. A některá plemena nebo i fenky to tak někdy mají, potřebují takový ten měkčí přístup a ve chvíli, kdy to psovod přežene, tak ten pes se svým způsobem urazí a pak někdy i třeba dva dny nechce k tomu psovodovi moc chodit a ofrňuje se, nechce poslouchat, nechce pracovat, takže určitě může být uražen.
0: Co vás čeká dnes v záletech po 9. hodině? Alena Zárybnická si bude ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice povídat s biatlonistkou Lucí Charvá.

0: Ve Slatiněnech v kostele svatého Martina v 17 hodin můžete zažít už 11. ročník koncertu ke dní české státnosti. Operní pěvkyně Emma Hubáčková vás zve do Slatiněn a zvala vás i včera v našem ranním vysílání v 8.40. Pokud vám povídání s operní pěvkyní uniklo, najdete ho na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Mimochodem, jenom co se týče umělců, kteří vystoupí kromě Emmy Hubáčkové, tak to bude třeba baritonista Jiří Hájek, solista opery Národního divadla Praha a pardubický rodák a také varhaník Ondřej Valenta, který je varhaníkem katedrály svatého Víta Pražského hradu.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká celkem pěkné babí léto, obloha by měla být polojasná až oblačná, během dne ale bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne dobré, tlak mírně klesne a bio na jedničce.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Kapela Black Milk a Nechci tě trápit v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za 11 minut bude 7. Nabídneme ještě kapelu Turbo nebo Olivia Newton-John a teď i trochu sportu, protože své první zápasy v reprezentaci zažilo včera v Edenu hned několik českých fotbalistů. Vítězné debity to ale rozhodně nebyly, protože Češi na úvod Ligy národů pod španělským koučem Deniou prohráli s Chorvatskem 1-2. Premiéru má za sebou třeba i Jiří Sláma, který se s fotbalem před pár lety málem rozloučil.
1: Při pohledu na první základní sestavu trenéra Santiho Denii byl největším překvapením právě Jiří Sláma. Pozvánku do reprezentace dostal dodatečně, stihl jenom pár tréninků, přesto hrál proti Chorvatům od první minuty.
2: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem mi přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27. stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
1: Děkovat může zejména sám sobě, že tehdy neřekl fotbalové kariéře s Bohem. Bylo to před 5-6 lety, kdy Sláma hostoval v Pardubicích. Nedostával příliš šancí, nastupoval i za B tým a tak se mu v hlavě rodily různé myšlenky.
2: Že bych šel ještě někam studovat třeba a vydat se nějakou úplně jinou cestou, protože už jsem byl z toho fotbalu unavený, ale potřeboval jsem nějaký restart a díky bohu, že jsem si to rozmyslel a pár lidí mě přemluvilo z mého blízkého okolí, takže určitě jsem rád, že jsem to nevzdal.
1: V nejvyšší české soutěži se Sláma nakonec prosadil v Olomouci. Od nové sezóny obléká dres Jablonce a nově taky ten reprezentační. Tím si 27-letý levý obránce splnil jeden ze svých snů.
2: Pro mě je to úplně jako něco nového. Je to úplně jiný tempo, než se kterým se potkáváme v lize. Jsou to úplně jiní hráči, jiná kvalita.
1: Kdyby se Jiří Sláma tehdy rozhodl opačně a s fotbalem skončil, nezažil by, jaké to je hrát za národní tým tváří v tvář Chorvatsku v čele s Lukou Modričem. A to nemusí být všechno. Česko čekají v Lize národů taky duely s Anglií a Španělskem. Z Edenu Adam Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Krajské dlužínky Pardubice v neděli 27. září na Perničtinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Do opraveného náhonu u mlýna ve Slatiňanech se po letech vrátila voda. Vlaky společnosti Leo Express v Pardubickém kraji skončí. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Většina důchodců dokument ale nepotřebuje. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů Celsia. Je neděle 27. září, pěkné ráno u zpráv přeje Vilém Branda. Do opraveného náhonu u bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech na Chrudimsku se po několika letech vrátila voda. Město při opravě náhon odbahnilo a obnovilo taky pískovcové nábřežní zdi. Část původních kamenů znovu využilo.
5: Samotný Kabeláčův mlýn, který je od 90. let prázdný a město ho koupilo v roce 2014, chce radnice přestavět na společenské a kulturní centrum. Nejdřív ale potřebuje získat dotaci. Náklady na rekonstrukci se od původního odhadu 40 milionů korun výrazně zvýšily. Město teď připravuje provozní model a zjišťuje, jak by budovu mohly využívat místní spolky, sdružení a další organizace. Ze Slatiňan Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Od ledna roku 2030 budou na regionálních tratích v Pardubickém kraji jezdit pouze vlaky Českých drah. Společnosti Leo Express, která v současnosti zajišťuje dopravu na trati z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Moravského Karlova a Hanušovic, končí v prosinci 2029 smlouva s krajem. Ten vybral pro další provozování vlaků České dráhy. Uzavření smlouvy s nimi v týdnu schválili krajští zastupitelé. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodů, o něj musí požádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
4: Číňané poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Čína s takzvanou pandí diplomací začala pod vládou komunistické strany v 50. letech. Prvního medvěda darovala Sovětskému svazu.
0: Sport.
4: České tenistky čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu taky bude celý turnaj hodnotit.
7: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme.
0: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů. Povane teď ráno slabý proměnlivý vítr, během dne potom mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky během dne postupně dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Žádné nehody právě teď hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: V Pleskovce i dnes budete mít možnost vyhrát tričko s logem Českého rozhlasu Pardubice a v této půl hodině do zpráv v půl osmé také uslyšíte písničky, které nestárnou. Nabídneme Helenu Vondráčkovou, Roberta Křesťana, také Jiřího Korna a nebo Whitney Houston.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Možná už jste si toho také všimli, že na polích a u rybníků se v těchto dnech zlukují hejna ptáků a chystají se na cestu na jih. Kachny a nebo třeba i volavky můžeme u vody pořád ještě potkat, vlaštovky, jiříčky a roríse, už ale zahlédneme jenom stěží. Přesvědčila se o tom i redaktorka Věra Pavlasová, která vyrazila k jednomu ze svitavských rybníků.
1: Spolu s ornitologem Milanem Janouškem stojíme u dolního rybníka a tady nad hlavami nám právě prolétá hejno nějakých ptáků.
2: To jsou kachny divoké, protože ty jsou samozřejmě zde na těch rybnících nejpočetnější, nicméně už se v současné době můžeme potkat i s některými vzácnějšími druhy, protože nám začíná podzimní migrace. Tam, jak vidíme mezi těma kachnama, tak je trošku jinačí kachna, je to vzácnější druh, lžičák pestrý, je to pták, kterého teďka na tahu u nás uvidíme, nicméně v zimě samozřejmě už ne, protože také odlétá na vhodnější místa.
1: Dá se říct, že už většina ptáků z našich končin se shlukuje k odletu, nebo už odletěli?
2: Tak někteří ještě poletí, ale letos opravdu je to docela časné, musím říct, protože téměř už vymizely vlaštovky a jiříčky, což je docela pro mě překvapivé, to často bývají vidět ještě třeba počátkem října. Stejně tak poměrně rychle zmizely rorýsové, takže opravdu dá se říct, že už většina našich tažných druhů je na cestě, nebo už z naší krajiny zmizela.
1: Čím to je? Protože zatím je pořád ještě takové příjemné pozdní letní počasí.
2: Tak těžko říct, samozřejmě ono se to

0: to je první víkend v říjnu, tedy 3. a 4. října, kdy se pořádá Evropský festival pozorování ptáků. My zde na Svitavsku pořádáme dvě akce. V sobotu to bude akce na rybníce Hvězda u Opatova a potom v neděli menší akce na Lánském rybníce u Svitavku.
1: Jako poslední odletí z východní části Pardubického kraje Špačci. Podle ornitologů to bude v začátkem listopadu. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: skoro minuta po 4:15. Český rozhlas Pardubice stále přeje dobré nedělní ráno. Koukám teď na teploměry v jednotlivých lokacích našeho kraje. Ty teploty zatím oproti ranním 5 až 7 stupňům o mnoho nestouply. Pohybují se mezi 6 až 8 stupni Celsia. Ale dnes nás čeká velmi příjemný den.
1: Počasí.
0: Už konec konců naznačí pohled z okna teď, protože dnešek by měl být převážně oblačně až polojasný. Během dne se ale bude vyjasňovat a obloha by měla být potom v pozdějších odpoledních hodinách už úplně jasná. Nejvyšší denní teploty velmi příjemné, 19 až 22, na horách 14 až 17. Rozptylové podmínky budou během nedobré a bio dnes bude po celý den na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice.

0: se říká, že to je naše Matička Stověžatá. Tak teď o ní zpívala kapela Opět a Radešek s Moravskou filharmonií.
1: Bleskovka.
0: A Prahy se, přátelé, bude týkat i dnešní otázka. V Bleskovce chcete-li vyhrát tričko Českého rozhlasu Pardubice, tak můžete zkusit svoje štěstí na telefonu 726 46 4848. Kdo správně odpoví, tak tričko samozřejmě dostane. No tak pojďme to zkusit. Kdo je na telefonu? Dobré ráno. Haló? Tak, tam nikdo není, to se nedá nic dělat, na tohle my tady nemáme čas, protože Bleskovka je prostě Bleskovka. Tak, kdo to zkusí dál? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady posluchačka Věra.
0: Tak, paní Věro, kolik věží má Praha ve skutečnosti? Za A jich může být 350, za B kolem 400 a za B jich může být až 500.
2: No. Teda budu typovat za B.
0: Říkáte Bčko.
3: No, no, dobře. Ovšem, tak tomu není.
0: Bohužel, bohužel. Oficiální počty hovoří o více jak 500 věžích, ale nadšenci se dopočítali až tisícovky. To je, panečku, číslo, vidíte. No nevadí, nedá se nic dělat, tak přejeme aspoň hezkou neděli. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Taky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ambulantní odlehčovací služba Červánky v Mikulovicích u Pardubic stále přijímá nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. V Červené vodě na Orlicko-Ústecku včera otevřeli Reuse centrum na opětovné využití starých věcí. Službu bude provozovat obec v areálu technických služeb. Lidem umožní zbavovat se starých věcí, které už nepotřebují. Jde například o hračky, nádobí, nábytek nebo oblečení. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 8. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil po sílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Už dřív proto Vučić vypsal předčasné parlamentní volby. Ty budou za necelý měsíc. Krátce ze sportu. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů porážkou. V pražském Edenu prohráli s Chorvatskem 1-2. A ještě počasí, v Pardubickém kraji dnes čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne bude potom oblačnosti ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, pované teď ráno slabý proměnlivý, během dne potom mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky ráno nepříznivé, během dne dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do konce listopadu bude uzavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Řidiči se do areálu nemocnice dostanou z Komenského ulice.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak to byly zprávy a Vilém Branda. Za chvíli vám v našem vysílání představíme speciální operační kamion a do té doby si poslechnete písničky, které nestárnou, a to od Richarda Millera, Ivana Táslera a nebo také od Valdemara Matušky.
3: Dobré ráno a Jan Bamberský.
5: Měsíc jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

i klíč, i akt. A ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grov a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Matuška nosí dál po kapsách sny mládí, 4 minuty zbývají do 7:45. V Česku je jenom pár dní speciální výukový kamion, který je vybavený špičkovým operačním sálem. Lékaři se v něm učí nejmodernější operační postupy. Trénují na takzvaných kadaverech, tedy na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům. Výhodou je, že vozidlo přijede na dané místo a lékaři nemusí nikam cestovat. V Náchodě byl kamion lékařům k dispozici celý den a reportér Václav Plecháček se do něj zašel podívat.
1: Teďka vytáhneme tu trubičku, jo.
2: Jsem v operačním kamionu, to je taková úzká místnost a jsou tady dva operační prostory, nebudeme tomu říkat sály. A já to tady projdu s lékařkou Barborou Cankářovou. Dělá se artroskopie kolene.
3: Ano, artroskopie kolene, momentálně se řeší rutléze menisku.
2: Proč je potřeba, aby se lékaři učili, a to právě na kusech lidských těl?
3: Operace menisku může být dvojí. Může být menisektomie, což znamená, že vlastně ten meniskus je vystřižen a dejme tomu zlikvidován. A nebo samozřejmě může proběhnout oprava menisku pomocí šití, různých variant šití, a ty jednotlivé operační techniky z hlediska opravy menisku je potřeba se určitě nastudovat a zkoušet si ještě dřív než na pacientech.
2: Takže tady se zkouší ta druhá varianta, ano. Ta obtížnější.
3: Ano, samozřejmě je takový trend záchovy menisku, aby se oddálila co nejdále artroza kolenního kloubu, takže proto jsme tu.
2: Nejde o neskušené operatéry, když se rozhlížím po věku, co je pro ně nejtěžší?
3: Ta změna myšlení, že ten menisku zachovat, tak to je to první gro, že aby se vlastně hnedka nevystřihnul pryč, ale aby se snažil zachovat co nejvíc.
2: Ortoped Jan Řihák před sebou má koleno, obrazovku. V jaké fázi teď jste?
4: Teď jsme ve fázi, že se rozhlížíme po tom koleni, našli jsme tam takovou neobvyklou lézi vnitřního menisku a snažíme se pomocí speciálních implantátů ji sešít v podstatě, aby to zase do budoucna mohlo fungovat. To nás tady právě učej nebo školej, abychom tyhle implantáty dokázali co nejlépe použít. No.
2: Kromě artroskopie si lékaři vyzkoušeli také endoprotézy, a to třeba ramenního kloubu. V příštích dnech se kamion přesune do Hradce Králové a Litomyšle a v dalších odjede do polské Varšavy. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Jestli znáte seriál Beverly Hills 920, tak tahle písnička se v jednom z dílů objevila jako podkresová hudba, když Brandon Walsh randil se svojí starší spolužačkou, která už měla malé nemluvě, a to nemluvně se jmenovalo Joey.
1: Počasí.
0: Tak teď ale nebudeme mluvit se žádným Joeym, budeme mluvit s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, konkrétně s panem Jaroslavem Tučkem, kterého už teď zdravíme v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak, pane Tučku, prozraďte nám nejprve, co nás čeká dnes v neděli 27. září. My tady celé ráno říkáme, že bude krásné babí léto. Platí to?
2: Platí to, stále to platí, výběžek vysokého tlaku vzduchu ovlivňuje počasí tady u nás. Teď dopoledne, částečně i odpoledne, té oblačnosti bude trošku víc, polojasno až oblačno, nicméně v průběhu odpoledne ta oblačnost bude postupně ubývat. Dnešní maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. No a co se týká rozptylových podmínek, ty máme teď po ránu nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat. Bio to je na jedničce, mírná zátěž.
0: Internetové plátky nabízí spoustu článků o tom, že prý se nám to babí léto protáhne do příštího týdne, tak by nás zajímaly podrobnosti od vás, jestli tomu tak opravdu bude.
2: Bude, protože příští týden už je za umným. Noc bychom měli mít jasnou, s tím, že po ránu nějaká ojedinělá mlha. No a zítra, což je první den toho následujícího týdne, tak tam očekáváme jasnou oblohu. Ranní mlhy se budou rozpouštět, teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr od jeho východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a v podobném duchu budeme pokračovat i v následujících dnech, s tím, že ve středu, ve čtvrtek zase bude trošku zvětšené oblačnosti, nicméně srážky jsou zatím v nedohlednu a ty teploty po celý týden se budou pohybovat kolem 22 stupňů Celsia.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Hradce Králové, přejeme hezkou neděli, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Nápodobně naslyšenou.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychmburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jonas znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 km z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
3: Voilà.
2: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.
4: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.

0: Audioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září na Perenštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice dnes hostí krajské dožínky. Ministr spravedlnosti prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejvážnějších činů na 13 let. České tenistky se ve finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. A dnes bude na východě Čech polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Je neděle 27. září a u zpráv vás vítá Vilém Branda. Na Perštinském a Komenského náměstí v Pardubicích jsou dnes dožínky, tradiční slavnosti sklizně a úrody. Návštěvníci uvidí řemesla, živá zvířata, ukázky zemědělské techniky a regionální potraviny. Představí se i střední odborné školy. Na akci také vyhlásí vítěze letošního ročníku soutěže MLS Pardubického kraje, říká za organizátory Vanda Rektorisová z Agrární komory.
4: Máme už 20 let soutěž potravinářskou MLS Pardubického kraje. A je to napříč masné, mléčné, ovoce, zelenina, med, perníky a my tam budeme i vyhodnocovat výsledky.
2: Celý rozhovor s Vandou Rektorisovou nejen k tomuto tématu je na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Stavba nového pavilonu Domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví za téměř 129 milionů korun. Pavilon bude mít 4 podlaží a kapacitu až 38 lůžek. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a taky brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr taky dodává, že by šlo o jednotky případů, u kterých by se snížená hranice dotkla.
5: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
2: Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí si taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže, kde sloužil mši pod širým nebem.
6: Sport.
2: České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastní ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit se na závěrečný duel.
7: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnosti ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů. Povane teď ráno slabý proměnlivý, během dne potom mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky ráno nepříznivé, během dne dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do 18. října musí řidiči počítat s uzavírkou hlavní silnice v obci Tuněchody na Pardubicku. Konkrétně jde o úsek od křižovatky až po výjezd z obce směrem na Úřetice.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ladislav Janásek patří k mladým lidem, kteří zažili proměnu dětských domovů na komunitní bydlení. V Pardubickém kraji už žijí v menších domácnostech všechny děti z pobytových zařízení. Víc vám řekneme za chvíli a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. Tak minimálně do 8:30 Václav Neckář, Buggles, Lucie Bílá, Hana Zagorová a nebo možná i Boniem.
6: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Všechny děti z dětských domovů zařízených Pardubickým krajem už žijí v menších domácnostech namísto velkých ústavních zařízení. V komunitním bydlení mají víc soukromí a učí se také větší samostatnosti. Redaktorka Anna Svobodová zjistila, že změna trvala 14 let a Pardubický kraj je vůbec první region v Česku, který přeměnil všechna pobytová zařízení pro ohrožené děti. Stěhování z klasického dětského domova do běžného bytu zažil letos taky dnes už 21-letý Ladislav Janásek.
1: Víc jsem se i těšil domů, byl to prostě obyčejný byt, ne velká instituce. Najednou zmizela nějaká ta cedule dětský domov. Měl jsem víc osobního prostoru, což pro mě bylo třeba i dost důležitý.
2: Ladislav se do dětského domova dostal v 7 letech spolu s mladším bratrem. Několik let žil i v pěstounské rodině, ale pak se do dětského domova zase vrátil. V Pardubicích zažil stěhování z velkého ústavního zařízení do komunity.

0: Říká ředitelka dětského domova v Poličce Miroslava Přiklopilová.
1: Děti jsou komplikované, nesou si různá traumata z rodin, předchozích přechodů do různých péčí.
0: Ústavní péči žije v Pardubickém kraji kolem 220 dětí, říká Petra Bílá, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.
2: My se nemůžeme nějak pohnout, aby jsme řekli, že nám to klesá. Dobré je, že bych řekla, že to rapidně nenarůstá, ale nehýbeme se tak, že bychom mohli říci, že budeme třeba snižovat kapacitu v ústavním zařízení. V tuhle chvíli určitě ne.
0: Důvody, kvůli kterým děti nevyrůstají ve vlastní rodině, se v posledních letech mění.
2: Většinou je to zanedbaná péče v tuhle chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
0: Pardubický kraj zřizuje 5 dětských domovů. Proměnou prošla taky dětská centra ve Veské a ve Svitavách, která dříve fungovala jako kojenecké ústavy. Děti do 3 let kraj svěřuje pěstounským rodinám a centra se tak víc zaměřují na péči o děti se zdravotním handicapem. Zároveň provozují krizová zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Celkové náklady transformace v Pardubickém kraji dosáhly včetně dotací zhruba 335 milionů korun. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: kterak video dokázalo zničit rozhlasovou hvězdu, zpívala kapela Buggles v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. No a my teď promluvíme o tom, kterak staré technologie rozhlasové ničí ty nové, protože možná si vybavíte dva nejvyšší stožáry v Česku, které jsou dokonce vyšší než samotná Eiffelova věž v Paříži, stojí v Liblicích u Českého Brodu. Tyhle bývalé středovlné vysílače půjdou k zemi, přátelé. Odstřel by se měl uskutečnit mezi 12. a 16. říjnem.
1: Počasí.
0: Tak to byla spíš informace pro nás, rozhlasové nadšence, rádiové pamětníky, že i s touhletou nostalgickou památkou se bohužel budeme muset rozloučit. S čím se ale nemusíme zatím loučit, je babí léto, které bude pokračovat. Vláda babího léta je tady dnes 19 až 22 stupňů teplotní.

0: maxima na horách 14 až 17, polojasná až oblačná obloha. Oblačnosti bude ale během dne ubývat a vyjasní se až na skoro jasno. Vítr bude vanout slabý proměnlivý, rozptylové podmínky, tak ty budou během nedobré a bio na jedničce.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Moravská Třebová promění lokalitu bývalé tržnice. Vznikne tam pěší zóna, veřejné toalety a upravené parkoviště. Radnice tam taky vysází nové stromy a doplní zeleň. Stavební práce na první části investice začnou nejspíš v první polovině příštího roku, informuje o tom ČTK. Pardubice si letos připomenou nedožité 90. narozeniny Václava Havla řadou kulturních akcí. Od 2. října bude na příhrádku výstava Pravda a láska 2.0 s výtvarnými pracemi žáků pardubických základních škol. 4. října pak přivítá divadlo Exil Michaela Kocába a uvede Havlovu audienci. Východočeské divadlo 5. října nabídne komponovaný program Havel 90 a neb Václav opět v Pardubicích. Ve větších obchodech v Česku zítra lidé nenakoupí. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí první stupeň lavinového nebezpečí, informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy. Krátce ze sportu. České tenistky budou bojovat o titul v poháru Billie Jean Kingové. O nejcennější ženskou týmovou trofej si od 11 hodin dopoledne našeho času zahrají s Ukrajinkami. A ještě počasí, dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, během odpoledne bude potom postupně oblačnosti ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Pované slabý proměnlivý, později potom během dne mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou během dne dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Provoz na východočeských silnicích je v tuto chvíli plynulý a žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po půlkách Viléma Brandy, 2,5 minuty po 8:30, přichází opět na řadu písničky, které nestárnou, tentokrát od Martina Maxi a Petra Kotvalda se Standou Hloškem.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: královna Stanislava Hloška a Petra Kotvalda zněla vysíláním Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 8:45, a to je chvíle pro Marii Tomsovou a dnes nás čeká povídání s jedním českým moderátorem.
1: Přeji vám dobrý den u rádia. Sedím tváří v tvář muži, kterého znáte díky internetovému pořadu Face to Face, Renému Kekeli. Ahoj Rendo.
2: Ahoj Maruško.
1: Tak, to je lepší. Kdo přišel na ten nápad Face to Face?
2: Byli jsme tři, oslavili mě dva moji kamarádi, s kterými jsem kdysi spolupracoval, že by chtěli nějaký takový pořad realizovat, což už je víc jak 6 let. A já jsem říkal, proč ne? A říkal jsem, ale já mám podmínku, aby se to jmenovalo česky. Jak to tak bývá, tak jsme si napsali asi 60 různých názvů. Z toho byly pořady, které byly v rádiu, v televizi, všude možná už byly, nechtěli jsme kopírovat. No a nakonec kluci přišli s nápadem Face to Face a já říkám, ale to ty lidi nebudou umět vyslovit. No tak jsem se spletl. Zapsalo se to a funguje to.
1: No je to lehce vyslovitelné oproti tváří v tvář.
2: Ano.
1: To je těžší.
2: Je to tak. A už to je vlastně taková jakási značka za těch 6 let. Tam bylo včetně tebe a Saskie Burešový a dalších milých lidí asi takových 480-500 lidí, někteří i víckrát. A myslím si, že to je pořad, který je primárně pro ženy, protože máme primárně sledovatelky ženy, ale je i pro muže a je to asi oblíbený proto, že dáváme osobnostem prostor.
1: Ano, a jak je vybíráš, protože ty máš tolik zajímavých lidí, nejrůznějších profesí a vždycky ten rozhovor vedeš za prvé připraven, za druhé empaticky, za třetí víš o tom člověku skoro všechno a co zatím nevíš, to z něj vytáhneš.
2: Jak si je vybírám, tak buď co si budem, buď to musí být jméno, nebo to musí být tvář, a nebo to musí mít příběh. Samozřejmě pak jsou tam odborníci, lékaři a tak dále, tak tam je vždycky nějaká linka, nějaké téma, ale já nesnáším slovo celebrity. Víš, jak se říká, co je česká celebrita, druhá odmocněna z nuly. Ale já mám rád osobnost, ať je jakákoliv, z jakéhokoliv oboru, která má něco za sebou a má co říct. Tak proto.
1: Kdo tě třeba nejvíc zaujal?
2: Odborníku nebo všeobecně?
1: Všeobecně.
2: Tak takový majstrštyk v poslední době byl třeba Karel Šíp, který moc nedává rozhovory a přesto všecko řekl, já přijdu, ale namlouvali jsme se rok a přišel. A pak mě volal a řekl, musím vám říct, René, že jsem rád, že jsem přišel, že jsem mohl přijít. Pak pořád vzpomínám na Pepíčka Zimu. To byl asi takový nejdojemnější můj host. Ale třeba na Madame Dermakol, která už dnes není mezi námi.
1: Ani Knoblochovou.
2: O které se točí film, protože to byla excelentní dáma. No a celá řada dalších a dalších lidí. No.
1: A kdo tě rozplakal?
2: Určitě mě rozplakal ten Pepíček Zima, ale pak mě rozplakala Petra ze Sanitky splněných snů, což je zakladatelka úžasné služby, která plní sny. Poslední přání lidem, kteří už nemají toho času moc na světě. To je úžasná dáma, stali jsme se přáteli, já jsem i patronem té Sanitky splněných snů, když mi vyprávěla o tom, že měli chlapce, který byl v paliativní péči a maminka se o něj starala sama, on si přál jako poslední přání mít pejska. Tak vypsali sbírku, dostal retrievera a toho retrievera se užil jeden jediný den, druhý den zemřel. Tak to mě fakt rozplakalo. Ale na druhou stranu jsou to úžasné příběhy, ke kterým třeba bych se ani nedostal.
1: Co máš před sebou?
2: Měl bych napsat nějaké knížky, protože mám zajímavý témata. Mám dokonce 3 nebo 4 filmové scénáře. Věci, které tady nikdy nebyly.
1: My bychom se Saskou rádi zahráli, že?
2: Ano. Taky by tam mohl být jen takový scénář. Takový...
1: Já bych chtěla hrát čarodějnici.
2: Já jsem se taky stárnoucí televizní hlasatelky v domově důchodců.
1: Nebo...
2: Ale no a pak vlastně dělám nějaké zastoupení, nějaké akce moderuju, takže mám toho hodně. No.
1: Ale ty máš za sebou kromě toho projektu, o kterém jsme mluvili, ještě třeba černobílé turné Lucie Bílé a víc takových mega koncertů.
2: Jo, tak to už je dávno tomu již, 12-13 let jsme dělali asi 3 turné s Luckou Bílou, první velký turné, který tady byly, ale mám třeba Lucernu Petrianů před 3,5 lety a příští rok, a to jsi vlastně první, kdo to ví. Chystáme Petře k 75. narozeninám, jak ona říká, 75 let na světě a 55 let na scéně, poslední velkou Lucernu, tak se to bude jmenovat. Ne, že by Petra končila kariéru, ale říkala, je to takový vrchol mé kariéry, chci si to užít, takže 18. listopadu 2027 poslední velká Lucerna Petrianů.
1: Tak já ti přeju, ať ti vyjdou všechny plány do budoucna. Milí posluchači, loučí se s vámi
2: René Kekely
1: a vaše Marie Tomsová.

0: Když se podíváme na teplotní rekordy pro dnešní den, tedy pro 27. září, tak uvidíme, že třeba v roce 1947 bylo zatím 27.9. v našem kraji nejtepleji. Bylo to 29,5 stupně Celsia a nejchladněji bylo na Pardubicku v roce 1928. To byl skoro 1 stupeň pod nulou.
1: Počasí.
0: Tak dnes se možná přiblížíme tomu rekordu z roku 1947, ale jenom zdánlivě, protože teploty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů Celsia maximálně. Jinak obloha by měla být polojasná až oblačná. Během dne se bude vyjasňovat, oblačnosti bude ubývat. Teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr bude vanout. Během dne mírný jihovýchodní, rozptylové podmínky budou během dne dobré, aby on na jedničce. A to je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Alena Zárybnická si už po zprávách Viléma Brandy v 9 hodin pozve do svých záletů jako hosta biatlonistku Lucii Charvátovou. Povídání uslyšíte mezi 9 a 10 hodinou. Jestli rádi kuchtíte, tak hned potom můžeme nabídnout další díl Pochoutkového roku a také východočeské výlety, k jejichž poslechu vás zveme. Dnes konkrétně to budou výlety, na které vás pozve Šárka Rusnáková, jedinečná kolekce 42 plakátů Alfonse Muchy, která nemá ve světě obdoby, bude dnes ústředním tématem hodiny mezi 11 a 12. A Jan Vamberský přeje hezký zbytek neděle a ve 12 opět naslyšenou.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Druhá pardubická radnice prověří bezpečnost Bělehradské ulice v Polabinách. Slatiňany plánují proměnu mlýna na kulturní centrum. Velká část obchodu zítra na svatého Václava zůstane uzavřená a dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 22 stupňů Celsia. Nedělní zprávy připravuje Vilém Branda. Vítám vás. Druhý pardubický obvod zadal bezpečnostní audit Bělehradské ulice v Polabinách. Dokument má posoudit ulici z hlediska bezpečnosti dopravy a upozornit na místa, která by bylo vhodné upravit. Zaměří se především na osvětlení, přechody pro chodce a taky zastávky.
3: Komplexní rekonstrukci Bělehradské ulice obvod zatím odložil kvůli dopravním omezením spojeným s částečnými uzavírkami mostů. Místo toho plánuje postupně opravovat jednotlivé části povrchů. Závěry bezpečnostního auditu pak využije při rozhodování o dalších stavebních úpravách ulice. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Do opraveného náhonu u bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech na Chrudimsku se po několika letech vrátila voda. Město při opravě náhon odbahnilo a obnovilo taky pískovcové nábřeží zdi. Část původních kamenů znovu využilo.
4: Samotný Kabeláčův mlýn, který je od 90. let prázdný a město ho koupilo v roce 2014, chce radnice přestavět na společenské a kulturní centrum. Nejdřív ale potřebuje získat dotaci. Náklady na rekonstrukci se od původního odhadu 40 milionů korun výrazně zvýšily. Město teď připravuje provozní model a zjišťuje, jak by budovu mohly využívat místní spolky, sdružení a další organizace. Ze Slatiňan Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Ve větších obchodech v Česku lidé zítra nenakoupí. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
5: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN. Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnost ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Povane nejprve slabý proměnlivý, postupně potom během dne mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do 2. října počítejte s omezením na dálnici D11 u exitu 62 nedaleko Chlumce. Místem se jezdí v provizorních zužených pruzích a se sníženou rychlostí. Důvodem jsou stavební práce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárebnická. Jsme znovu mimo rozhlasové studio, tentokrát na místě, které nemůžete minout, chcete-li z Vrchlabí zamířit do Špindlerova mlýna. Hned u kruhového objezdu je běžecký areál Vejsplachy. A právě tady jsem se z mnoha důvodů setkala a dala si rande s biatlonistkou, olympijskou reprezentantkou, bronzovou medailistkou z mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě z roku 2020 a taky dámou, která se při poslední olympiádě v Cortině stala vlajkonožkou naší výpravy. Lucia Charvátová. Ptát se budu na momenty absolutní bolesti i radosti, na moment, kdy sportovec pochopí něco, co ho v kariéře posouvá dál, a zajímá mě, kdy bylo nejtěžší vstát a znovu jet a pálit. A jaký je poměr mezi množstvím slz z radosti a z bolesti. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Lucie Charvátová se narodila v Hradci Králové a do svých 6 let žila ve Špindlerově mlýně. Místo, které jsem si já dovolila vybrat pro naše setkání, mi nabízí překrásný pohled do kraje a taky na Charvátu v kopec. Tak hned prozradíme, proč jsme tady a děkuji moc, že jste přijala moje pozvání na zálety. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Charvátu v kopec.
1: Je to tady už legendární místo. Já sama jsem ve Vejsplachách vyrostla, ale ty Vejsplachy změnily podobu mnohokrát a teď ta současná, která je, tak právě se na ní tyčí Charvátův kopec, což je uměle navezený, vlastně vyvýšený bod v momentu, kdy se tady vybagrovával rybník vedle kačák, tak všechny ten přebytečná zemina se sem dovezla v podstatě přes silnici a tím tady vznikl kopec, na který běžkaři výjíždějí ze 3 stran a myslím si, že dá komu s, je to v podstatě velmi náročný stoupání z mnoha stran a určitě nese teda jméno ne po mně, ale po mém otci, který tady ve Vejsplachách se stará o provoz a buduje Vejsplachy k tomu, aby vlastně běžkaři mohli lyžovat po celou zimu, ačkoliv ty zimy už v posledních letech nejsou tak ideální, jak bychom si je představovali.
0: Část toho lyžařského areálu je opatřena technickým sněhem, takže pokud nahrají dobré podmínky, alespoň ty teploty jsou takové, že se dá vyrábět technický sníh, část areálu osvětlená. Je to místo, kde já vidím životní tep i po tom, co v zimě zajde slunce. Těší vás to?
1: Já mám ohromnou radost, co vlastně teďka tady dokázal vybudovat. V podstatě už to bude 20 let, kdy od nějakého prvního sněžního děla se tady vybudoval areál, který je konkurenceschopný, z kterého mají jak místní, tak i lyžaři z větší dálky, protože i díky tomu, že je tady opravdu osvětleno, tak je možnost využívat areál v podstatě od rána až do večera. A věřím, že prostě na lyžařské chodky si zde přijdou veškeré věkové kategorie i výkonnostní kategorie. Já sama, když jsem přes zimu doma, mám nějaký volný čas, tak pár tréninků tady vždycky odjedu a těší mě to, když tady vidím mladé naděje, které v podstatě směřují dál a dál a vidím v nich své následníky.
0: Když pročítám vaše webové stránky, tak hned v jednom z prvních odstavců říkáte, že jste rodačkou z Krkonoš, o tom jsme mluvili, ale taky hned v té samé větě říkáte, že váš život je víceméně zbalený v tašce na kolečkách. Tak kdy jste zbalila první tašku a vyrazila na první soustředění?
1: Tak první soustředění v podstatě někde v roce 2005, kdy jsem nastoupila tady na základní školu Náměstí míru do sportovních tříd a vyrazila jsem na své první soustředění s panem Alešem Sukem, který mě přivedl k tomuto sportu. A právě to, jak jsme říkali, že já pocházím ze Špindlerova mlýna, tak dlouho potom jsem si kladla otázku, jestli vlastně jsem si vybrala ten správný sport, jestli by mi přece jen sjezdový lyžování nešlo lépe, protože v tom Špindlu jsem jenom sjezdovala a s těma běžkama jsem se dostala do kontaktu, až když mi bylo 12 let, ale teď zpětně určitě ničeho nelituju. A od té doby jezdím pravidelně na soustředění, zbalená právě v tašce na kolečkách. Teď poslední roky už je to profesionální sport minimálně 15 let, kdy opravdu většinu těch tréninků odtrénuju někde, dejme tomu v zahraničí, ale ráda se vracím domů, ale co na tom nemám ráda, tak je právě to vybalování té tašky a znovu balení tašky. To je nejhorší činnost, kterou mám s tím sportem spojenou.
0: K tomu vašemu sjezdovému lyžování. Dívala jsem se na fotografie, viděla jsem vaši dětskou lyžařskou, jak stojíte u vleku. A troufám si říct, že to byl stoh anebo nějaký jiný kopec, když budeme listovat stránkami Lucie Charvátové na webu.
1: Nebyla jsem troškař, začala jsem se sjezdové lyžování na stohu, tam jsem se opravdu naučila.

0: že jsem u sportu vůbec zůstala, protože mé předpoklady nikdy nebyly nějaký, že bych byla super talent. Já mám všechno, řekla bych, velmi vydřené, tréninky poctivě odtrénované. Nikdy jsem vyloženě neměla nic zadarmo, ale co mě u sportu vždycky drželo, byla dobrá parta. A tu jsem právě měla od té základní školy, co jsme tady s Alešem Sukem trénovali, tak jsme měli výbornou partu. A potom, i když jsem přecházela k běžeckému lyžování do Jílemnice, tak jsou to přátelé, které mám dodnes a mám je na celý život. Kdykoliv se vidíme, jdem si spolu zasportovat a udržujeme toho zdravého ducha a hlavně strašně rádi vzpomínáme na ty příhody, které jsme zažili v těch dorosteneckých juniorských letech. Potom už se z toho stalo více zaměstnání, řekla bych, ale samozřejmě takhle se na to dívat nelze. Já, protože ten sport mám v sobě od malička a každý den pro mě pohybovat se je v podstatě svátek, takže já to tak nevidím, že by to byla dřina nebo nějaká práce. Je to v podstatě součást mého života a tak to beru. Samozřejmě jsou dny, kdy se mi na trénink úplně nechce, když je hnusný počasí nebo se cítím unavená, ale já jsem na to tak zvyklá a v podstatě si nedovedu představit život, že bych ten den nešla sportovat nebo hlavně nešla na ten trénink.
1: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: Hotovou sedíme na zahradních stoličkách, které Lucie pro dnešní rozhlasový rozhovor vytáhla ze svého auta. Máme parádní výhled na Charvátův kopec ve Vrchlabí, který je pojmenovaný podle tatínka, který se tu stará o běžecké stopy a díky kterémuž vlastně funguje celý tenhle ten lyžařský běžecký areál. Jedno jméno, které se už několikrát prolnulo naším rozhovorem, pan učitel Suk. A věřte mi, že jsem ho v záhletovém rozhovoru slyšela od nejednoho lyžařského reprezentanta a olympionika. Tak pojďme teď po společném jmenovateli vašich začátků Aleši Sukovi. V tom nejlepším slova smyslu, pojďme po něm, řekněme o něm něco víc.
1: No, vzpomínám si na moment, kdy jsem odjížděla právě na to soustředění a moje mamka v podstatě byla v slzách, kdy viděla, že na soustředění odjíždí jen samí chlapci a jedem někam, kde není ani umývárka, budeme se mít v potoce a budeme si kácet stromy v lese, aby jsme si zapálili ohníček a opekli buřty. Takže s panem Sukem to ne vždycky bylo úplně jednoduchý, rozhodně jsme si nežili jako bavlnce a myslím si, že nás všechny to velmi zocelilo, že ne vždy šlo jenom o to trénování, ale někdy bych řekla, že šlo až o přežití, ale rozhodně mi to dalo dobrý základ do života, že si jen tak něčeho nezaleknu. Ale pan Suk, tak to je legenda sama o sobě, ten vychoval nejednoho sportovce a já jsem měla vlastně do sportovní třídy, když jsem chodila, tak vlastně jsem mými spolužečkami byly Karolína Urbanová a Eva Samková a to je právě to, co nás velmi spojilo.

0: a můžeme všechny říct, že díky panu Sukovi jsme vlastně u sportu zůstali i tak dlouho, v podstatě dodnes všechny.
1: Má geniální talent na to rozpoznat talent, to se mu bez pochyby podařilo v mnoha případech. Vy jste pod jeho vedením vyhrála vlastně i první běžecké mistrovství republiky?
0: Je to tak a shodou okolností to právě bylo tady ve Vejsplachách. No, kdy start byl ještě tady za potokem, jak jsem říkala, Vejsplachy měly mnoha podob, ale pamatuju si na to, jak pan Suk vždycky měl dobrou radu na startu, a to hodně to rozdejchej, ať máš první kilák zadarmo, a nebo moje oblíbená vzpomínka na něj je, když viděl takovou vyplašenou holku v páté třídě, která stojí na startu svého prvního mistráku. Měla jsem startovní číslo 37 a on říká: "Lichý číslo, tak ty jsou vždycky dobrý, ty vyhrávají." A od té doby věřím na lichý čísla.
1: Potvrdilo se to i na nějakém z velkých závodů, třeba v tom roce 2020, taky bylo číslo liché?
0: Byla to 83, bylo to číslo liché a tam potom ještě samozřejmě roli v biatlonu hraje to, na kterém střeleckém stavu střílíte, a když můžu, tak si taky vybírám liché číslo.
1: Jasně, pokud je tedy na střelnici volno a vy můžete dojet do toho místa, které je volné. Mimochodem, máte na to kromě té lichosti čísla ještě nějaký jiný recept, kde nakonec zastavíte? Má to nějakou logiku?
0: Ne, vůbec ne, tak samozřejmě, když střílíme bleže, tak se střílí v první polovině střelnice. V těch místech, kde většinou je nástřel pro náš tým, pro naši reprezentaci, takže to místo je vlastně určené dopředu a na tu stojku potom je to jedno, je to záleží na tom sportovci. Samozřejmě, čím blíž dopředu, tak tím větší je prostor pro to vydýchat se přes tou střelbou, ale jsou střelnice nebo místa, kde jsou typizované nějaký střelecký polohy právě i třeba kvůli povětrnostním podmínkám, vzhledem řekněme třeba Estersund, Oberhof, ty kraje těch střelnic jsou kryty tím valem, takže řekněme, že jsme tam lehce v závětří a proto kolikrát i ty biatlonisti využívají těch zadních terčů, těch 27, 28 až 30, kde se cítí více bezpečněji a komfortněji.
1: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Lucí Charvátovou moc ráda dnes mluvím venku v přírodě. Posloucháte Zálety, které pro vás vysíláme v Českém rozhlase. Je to pro mě výjimečné setkání. Ne úplně často se stává, že proti mně sedí sportovec s tělem i duší. A já jsem na začátku říkala, že mě nesmírně zajímá to, v jakém procentu, vzájemném procentu jsou slzy radosti a slzy bolesti. Jak to má Lucie Charvátová?
2: Já jsem toho názoru, že do sportu slzy nepatří. Samozřejmě člověk prožívá zklamání, může být naštvaný po tom závodě, ale ve mně opravdu spíš se projeví ty emoce toho naštvání. Neříkám, že bych šla a zlámala rovnou hůlky, jako kteří je vidět, někteří sportovci tak své emoce prožívají, ale já jsem spíš víc v pohodě, snažím se být v pohodě a rozhodně mě to nedohání k slzám. Nemám to úplně ráda, když ty sportovkyně právě brečí, litují se a tak na tím lana. To já radši to překlopím ten list a jdu dál.
1: Kdyby vznikal dokument Lucie Charvátové, víte, jak by se jmenoval?
2: Teď se mi už nabízí říct skoro já legenda, protože opravdu jsem asi jedna z nejstarších biatlonistek v České republice vůbec a nikdy předtím jsem si to nemyslela, že ve sportu budu tak dlouho. Vždycky ten milník byl takový do 30 a dost, ale musím říct, že jednak to prostředí v biatlonu se docela mění, že těch sportovkyní, že patřím samozřejmě k těm nejstarším, ale nejsem jediná, což mě velmi těší a že takový ty mýty o tom, že ženy ve sportu prostě mají určitou hranici a pak by měly být doma, věnovat se rodinným záležitostem, tak to myslím, že už opravdu je na zvážení každého a že ta volnost pro ty ženy teď je velmi značná a i ta podpora třeba žen, který se chtějí po mateřství vrátit ke sportu, teď je vidět, že opravdu se na tom víc a víc pracuje. Takže musím říct, že někdy si připadám, že už jsem legenda, protože v týmu opravdu máme mladé holky, které dělají v podstatě, se narodili, když, no ne, to bych přehnala, že se narodili, jsem začala dělat biatlon, ale opravdu, když vytahuji nějaké vzpomínky, tak to ještě bylo úplně v jiné době a někdy, když si představím, že pro mě tyhle legendy taky stále byly a viděla jsem je v tom sportu, tak to byly fakt staří lidi, takže někdy tak si připadám.
1: Kdybyste si mohla pustit znovu jakýkoliv, teď navazuju na slovo legendy, legendární biatlonistický záběr, ať už se to týká vás osobně nebo kohokoliv jiného, nějaký moment, který můžete vnitřně označit, že to byl legendární moment vašeho a nebo jiného biatlonisty. Byl by to nějaký konkrétní?
2: Tak začnu klidně sobecky. Samozřejmě, že nejradši vzpomínám na svůj dojezd na mistrovství světa v Anterselvě do cílové rovinky. Ten záběr jsem potom v televizi několikrát viděla a vím, jak to komentátor v daný okamžik prožíval a to vlastně teď mě přijde na tom strašně krásný, že nikdy jsem tu podporu takhle zvenčí vlastně nevnímala, neviděla, ale když komentátor televizní dokáže takhle rozhecovat v podstatě diváky u televize, tak myslím, že to museli prožívat stejně s ním a stejně tak já to prožívám teď, když to zpětně vidím.
1: Ten čas, kdy doběhnete do cíle a už u vás stojí reportér a chce nějakou tu bezprostřední reakci, protože samozřejmě diváka bezprostřední reakce zajímá, asi je sakra krátký.
2: No, já se snažím vydechat tak, abych vložně do toho mikrofonu potom nefuněla, ale samozřejmě v těch emocích člověk do toho cíle dojíždí a ještě vlastně v ten moment ani nemusí tušit, jak nakonec skončí a může to být někdy opravdu těsný. Chce to k tomu mikrofonu přijít s klidnou hlavou a nevychlit ze sebe všechno zlo světa právě na toho komentátora a nedávat, asi nešířit to úplně dál. Já mám jeden takovej triček, který moc neříkám hlavně těm komentátorům. Já většinou se snažím neposlouchat, na co se mě ptají. Já tak si představuju, na co by se mě asi mohli ptát a tak nějak v jedné linii odpovídám o tom, jaký byl závod a co si o tom myslím a většinou to funguje a nepřijde mi, že by to do téhle chvíle nějak poznali.

0: Lucie Charvátová, sedíme na lyžařských tratích, teď tedy aktuálně proměněných ve fotbalové hřiště u Vrchlabí. Areál se jmenuje Vejsplachy. Já schválně jméno Vejsplachy používám v prvním pádě, protože vlastně nevíme, jestli se říká ve Vejsplachách, ve Vejsplaších, ale asi spíš Vrchlabáci říkají ve Vejsplachách, že?
1: No, my celkově tady máme rádi naše krkonošské nářečí, takže možná ne všechno říkáme češtinářsky správně, ale já sama používám termín ve Vejsplachách, ale vím, že třeba tadyhle o kus dál je kříž u Výsplach a někdo říká Vejsplaších, takže já budu ráda, když všichni do Vejsplach dorazí a rozhodnou si sami, jak je budou nazývat.
0: Přesně tak, hlavně, že to budeme říkat s úsměvem na tváři. Pojďme teď, Lucie, jestli můžu pro mě poodhalit trošičku zákulisí toho, a to je příprava materiálu a vlastně i ten moment střelby jako takové. A já vlastně ani nevím, jaký termín používáte pro to, co tedy vozíte jako biatlonisté na zádech. Jak je to správně?
1: Tak to vysvětluji velmi ráda a docela velmi často. Já se účastním nějakých příměstských táborů s malými dětmi a tam samozřejmě slyším ta vaše pistole, ale pistole je krátká, ta je u pasu a my používáme termíny flinta, malorážka nebo zbraň, v našem slengu často bouchačka, ale samozřejmě správný název je malorážní zbraň dlouhé ráže.
0: To je skoro jazykolám, mám-li to vyslovit správně. Každopádně četla jsem a opravte mě, jestli to není pravda, že možná už loňskou sezonu anebo na tu letošní nějaká novinka na vašich zádech?
1: U mě konkrétně ne, lehce se mění pravidla pro všechny biatlonisty, protože se dbá na velmi zvýšenou bezpečnost, přece jen nadále platí to, že střílíme s náboji, které můžou člověka zabít, proto ta bezpečnost je samozřejmě na místě. V podstatě největší změny se týkají manipulace, kdy biatlonista si nesmí na svou zbraň šáhnout dříve než vlastně na té střelecké podložce, tak to je asi ta největší změna. Pak určitě si diváci můžou všimnout, že spousta biatlonistů se snaží ve střelbě zrychlit. Já když jsem začínala s biatlonem, nebo když diváci vzpomenou na Gábinu Koukalovou, ty střelecké položky byly kolem 30 vteřin. Momentálně, pokud nestřílíte po 25 vteřin, tak nemáte šanci a na lyžích to většinou nedojedete. Takže biatlonisté se snaží svou manipulaci velmi zrychlit a proto i ty zásobníky se snaží mít co nejblíže ve své pažbě té komoře, kam vlastně ten zásobník vkládají. Takže i tam ta manipulace je trošičku jiná v současné době a ty pravidla se to snaží nějak tak podchytit a jakoby udělat unijní pro všechny.
0: Je důležitá váha nebo ta biometrie?
1: Tak minimální váha zbraně je 3,5 kg bez zásobníků. Řekla bych, že samozřejmě pro menší holky ta váha zbraně hraje roli. Ty jsou rády, když vezou v uvozovkách pouze 3,5 kg, ale pro nějakou stabilitu, obzvlášť ve větru, potom ty kluci mívají zbraň i přes 4 kg a asi se cítí v té střelecké poloze stabilněji. Důležité je mít dobře vyvážený ten lauf. Tam se většinou přidávají nějaké závaží, protože ano, je to vysunutá, že jo, osa před tu zbraň a když do toho foukne vítr, tak to je to, co vám s tou střelbou pěkně zahejbe a ten terč potom minete raz, dva. Takže snaží se každý biatlonista si tu zbraň optimálně vyvážit, ale taky, co vlastně je možný od výrobce nebo ten, kdo mu tu pažbu na tu míru dělá, tak je to v podstatě, co mu vyhovuje a nejde to úplně tak přizpůsobit tomu, jak by to bylo ideální.
0: Jak jste si rychle zvykla na to, že na zádech musíte zbraň vozit. Nepřekáželo vám to, když srovnáme vaše běžecké lyžování a vlastně začátky v biatlonu?
1: Tak není to úplně to, co bych vyhledávala. Já z běžeckého lyžování jsem vlastně byla i silnější v klasice, takže já kdybych teď mohla zase do biatlonu zpátky přivést tu klasiku, byla bych velmi ráda, ale nedovedu si představit, jak se i tehdy při klasice jezdilo s flintou na zádech. Ta flinta zátěží sama o sobě je, ale musím říct, že my s ní až tolik netrénujeme v létě prakticky vůbec, takže vlastně je to takový ten moment až toho nečekaného překvapení při tom závodu, kdy tam člověk myslí na jiné věci a nevnímá to jako zátěž, takže mě flinta osobně nějak moc neomezuje, ale samozřejmě, když porovnám třeba opakovaný trénink, který jedu se zbraní nebo bez zbraně, tak na kiláku to může být rozdíly 15 vteřin, takže nelze úplně srovnávat výkon absolutní v běžeckém lyžování a v biatlonu, ale potom naštěstí, když jedete biatlonový závod, tak na tu zbraň vůbec nemyslíte. Já miluju, když je umrzlo, technický sníh, krásně to jede, odraz prostě jak na betonu, ještě k tomu zasněžený hory, sluníčko, modré nebe. Je potřeba mít, říkám, dobře namazené lyže a obzvláště v podmínkách třeba jarních sněhů, kdy už je to opravdu i o těch věcích, které jsou jasně dané, že třeba ty nečistoty, které jsou na tom sněhu, na jarních snězích, tak že ten skluz prostě zpomaluje, brždí a tam ta máza je neskutečně důležitá. Já jsem prožila ve své kariéře i ten přechod z fluorových vosků na ty bezfluorové a říkala jsem si, toho se nikdy nechci dožít, to radši skončím s biatlonem, to bude hrozný. A opravdu si pamatuju na to, že ten první rok nebyl vůbec dobrý. Jednak žádný týmy, vyjma nějakých skandinávských, na to nebyli připraveni. Takže co závod, to byl nějaký pokus a v podstatě boj s větrnými mlýny, protože tam i ta příprava těch lyží se odvíjela v podstatě už 24 hodin dopředu a vlastně nikdo nevěděl, jaký ten správný postup. Musím říct, že teď za ty tři roky asi, co se jezdí na bezfluorových vozcích, tak už to ty servisáci vychytali, ty produkty na to jsou o dost lepší, takže ten pocit začíná být téměř skoro dobrý, ale ten prvotní přechod, ten byl opravdu na ten pocit velmi těžký.
0: Je něco, bez čeho si nedokážete představit, že byste do závodu odstartovala?
1: Tak před samotným závodem je to takový koloběh událostí, který jedna bez druhé v podstatě by mi nedovolila umožnit se ten start postavit. Je to od samotného nástřelu a když si představím, že si jenom třeba zapomenu napáskovat náboje do zásobníku, tak to je ta největší noční můra, kterou jako biatlonista určitě má, že přijede na tu střeleckou podložku, dá zásobník a zjistí, že je prázdný. Jako řekněme, je po závodech, ale není to konec světa, od pořadatelů tam dostane náhradní zásobník nebo náboje, ale je to ztráta v řádu minuty i více, takže bez toho si nedovedu představit, že bych vystartovala.
0: Vida, tak jsme se dostali na noční můru biatlonistek. Lucia Charvátová, posloucháte Závety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Lucií Charvátovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Možná nějaká zbrklost, možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete se nějakou konkrétní?
2: Tak vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mně se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem obě trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi momenty, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
1: Byl v ten moment nějaká tréma?
2: Ani ne, já když si na to zpětně vzpomenu, tak asi to nevyzní úplně skvěle, ale v Milánu jsem nebyla, vlajku jsem nesla v Cortině a tam jsme se prošli přes náměstí a mě to spíš připomínalo nějaké mládežnické závody, protože ta atmosféra tam opravdu nebyla olympijská, takže trému jsem neměla a zvládla jsem to v pohodě. Samozřejmě nesla jsem třeba vlajku na zahájení dětské olympiády za Královéhradecký kraj a vím, že největší nervy jsou s tím, aby se nezamotala, takže předtím je potřeba pořádně se rozmávat a rozcvičit se na tenhle velký výkon. Takže vlajka se mi naštěstí v televizním záběru nezamotala a tím jsem považovala svůj úkol splněný.

0: Biatlonistka Lucia Charvátová, posloucháte Zálety. Krásně jste se zmínila o tom, že chodíte na přednášky k dětem, že se staráte o to, aby se o biatlonu vědělo i mezi mladými sportovci. Co vás na tom nejvíc těší nebo překvapuje?
1: Já mám radost z dětí, kteří chtějí zkoušet biatlon, ale samozřejmě v jejich očích vidím, že strašně zábavná je ta střelba, když ty terče padají, ale potom se jim snažím klást na duši, že to není jenom o tom střílení, ale že je to hlavně o té fyzické kondici, kterou mně přijde, že kolikrát mladí biatlonisté rádi přehlížejí a možná i jejich trenéři, protože já tím, že jsem byla vychovaná, jak jsme zmínili, panem Sukem a velmi tvrdým tréninkem od žákovských kategorií, tak si myslím, že je to stále to, z čeho já těžím, a to z velmi dobré fyzické výkonnosti v biatlonu. Víme o tom, že nejsem silná střelkyně, ale snažím se všechno na těch lyžích dojet, seč to jde. A to si myslím, že je ten základ, a to se dětem snažím i trochu přidat, že opravdu je potřeba být aktivní, trénovat a není všechno jenom sport hrou, někdy je opravdu potřeba zabrat.
0: A kolik víc rozumíte teď svému tělu, než jste mu rozuměla před 10, 15, 20 lety?
1: Myslím si, že už docela hodně. Prožila jsem si tak nějaké zdravotní lapálie, které samozřejmě mě vedly k tomu, že jsem přemýšlela o tom, proč je to zrovna takhle s mým tělem. Ono celkově metabolismus mého těla ne vždy fungoval úplně stoprocentně tak, jak by si sportovec představoval, takže tam jsem s tím strávila určitě spousty času a možná mě to i nějaký ten čas ve sportu stálo, že ne vždy byly moje sezóny dokonalý, byly tam nějaký tmavější roky a ty mě nutili vlastně přemýšlet o tom, jestli vůbec mám se sportem pokračovat, ale nakonec mě to naučilo velmi o mém tělu a v podstatě můžu říct, že když se ráno probudím, tak poznám, jaký budu mi den, a tomu se snažím přizpůsobit i ty tréninky. Samozřejmě, abych plnila tréninkový plán a mělo všechno nějaký smysl, ale když zrovna ten den cítím, že to není úplně ono, tak není důvod se přepínat a rvát to přes koleno, prostě udělá se to někdy jindy. Takže je to o tom naslouchat svému tělu a opravdu si myslím, že už to mám naučené, nepotřebuji k tomu žádný podpůrný systémy nebo nějaký extra měření, cítím to na sobě.
0: Poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence a vás se Lucie ptá, co bude to nejdůležitější v nadcházející sezóně světového poháru, na co se teď nejvíc soustředíte?
1: No tak přípravy pomalu vrcholí do svého finále, teď už jsme v období, kdy ty tréninky jsou velmi intenzivní a těžké. Mám tam nějaké neduhy z celého léta, které se snažím postupně tréninkově dohánět, ale musím říct, že nebude to asi sezóna snů. Je to tak asi vždycky, když ten čtyřletý cyklus je vyvrcholen olympiádou, tak ten rok na to buď musí být skvělý, anebo je to lehce v útlumu. Bojím se, že moje sezóna asi bude lehce v útlumu. Nicméně vrchol sezóny je v estonském Otepe, což je velmi větrná střelnice a moje další z neoblíbených míst, takže budoucí sezóna, nemám z ní úplně dobré pocity a musím říct, že se na ní nějak speciálně netěším.
0: Budeme hodnotit, až bude za námi, ale při vašem životním optimismu, při vašem životním elánu a při přehledu a schopnosti soustředit se i na jiné momenty, než je ta sportovní kariéra, si myslím, že ta cesta ven, třeba i z toho netěšení, se existuje. Lucie, moc děkuji za pro mě velmi inspirativní rozhovor a vážím si vašeho úsilí a vaší pevné vůle, kterou máte nejenom ve sportu. Děkuji vám za to.
1: Děkuji moc krát, bylo mi velkým potěšením tady s vámi být dnes.
0: A že jsme si to užili krásně, parádně, seděli jsme na běžeckých okruzích kousek od Vrchlabí ve Vejsplachách. Mým hostem byla Lucie Charvátová. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září. Na Perničtinském náměstí Banda di Feste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubicích Svítkově budou dvě nové knihobudky. Ve Skutči na Chrudimsku otevřeli nový park za víc než 7 milionů korun. Odběry vody prokázaly nadbytek olova ve vodojemu v Odoleně vodě. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. V šestém pardubickém obvodu přibydou dvě nové knihobudky. Jednu plánuje radnice ve Svítkově za lékárnou u dětské zóny. Druhá bude ve Svítparku u vstupu u laviček. Lidé je budou moct začít využívat v nejbližších dnech. Celkem tak bude na území obvodu šest míst s knihami k volnému výběru.
3: Další čtyři knihobudky už stojí ve Starých Čívicích, Svítkově, Lánech na Důlku a Opočínku. Městský obvod je teď nechal opravit a obnovit jejich vzhled. Knihobudky fungují na principu volné výměny. Lidé si můžou vybranou knihu odnést a místo ní přinést jinou. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Nový volnočasový park dokončila Skuteč na Chrudimsku v areálu u koupaliště. Je tam dětské hřiště, pamtreková dráha nebo místo pro piknik. Úpravy stály přes 7 milionů korun, téměř polovinu nákladů pokryly dotace. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat Úlibic na dálnici D35. Práce začnou v listopadu. Miliardová investice má odlehčit obci od tranzitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem Králové a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu. Obchvat bude měřit 1,6 kilometru a povede východně od obce, pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulova.
4: Součástí této stavby je také přeložka silnice první třídy číslo 16, která bude dlouhá přes 2 kilometry. Bude tady 9 mostů, budou tady 4 protihlukové stěny přes 1500 metrů a taky mimoúrovňová křižovatka Úlibic.
1: S dokončením obchvatu se počítá v roce 2029. Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera znovu čtyřnásobek limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy momentálně ohrožují většinu zemí pevninské části jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Tajska Bangkok a silné srážky v následujících 48 hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
5: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
2: Počasí.
1: Neděle bude polojasná až oblačná, během odpoledne bude potom oblačnosti ubývat. Denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta. šéf kuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste, nejste. Že tam leje, že jo, venku.
0: No jo. Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo.
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku, máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chocké, které všichni znají, nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože ty, že to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne, já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme

0: Máme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
0: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, dva žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
0: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
0: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
0: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
0: Krajíček jsem takhle jako malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
0: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
0: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
0: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
0: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
0: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
0: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
0: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
0: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
0: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové. Jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky. Tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
0: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, anebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především u svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého
1: úředníka? Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: a
0: bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně, já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako deal, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice dnes hostí krajské dožínky. Obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku budou během voleb taky rozhodovat o výstavbě větrných elektráren. Zemědělské družstvo na Jihlavsku ráno obsadili aktivisti, zasahuje tam policie. A neděle bude polojasná až oblačná, teploty do 22 stupňů Celsia. Zprávy přináší Vilém Branda. Přeju pěkné dopoledne. Na Perštýnském a Komenského náměstí v Pardubicích jsou dnes dožínky, tradiční slavnosti sklizně a úrody. Návštěvníci uvidí řemesla, živá zvířata, ukázky zemědělské techniky a regionální potraviny. Představí se i střední odborné školy. Na akci taky vyhlásí vítěze letošního ročníku soutěže MLS Pardubického kraje, říká za organizátory Vanda Rektorisová z Agrární komory.
2: Máme už 20 let soutěž potravinářskou MLS Pardubického kraje. A je to napříč masné, mléčné, ovoce, zelenina, med, perníky a my tam budeme i vyhodnocovat výsledky.
1: Celý rozhovor s Vandou Rektorisovou nejen k tomuto tématu je na webu pardubice.rozhlas.cz. Obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku budou během říjnových komunálních voleb rozhodovat taky v místním referendu o výstavbě větrných elektráren. Hlasovat budou o tom, zda souhlasí s jejich výstavbou v katastru obce. Společnost tam plánuje postavit 4 větrníky, každý s výkonem 5,56 MW. Podle firmy by elektrárny mohly ročně vyrobit elektřinu odpovídající spotřebě až 22 tisíc domácností. Podobná referenda o větrných elektrárnách se během voleb uskuteční taky v Dětřichově a Mikulči na Svitavsku. V domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem dnes pořádají tradiční bylinkobraní. Jeho součástí je i hudební program. Výtěžek akce pomůže lidem s roztroušenou sklerózou, kteří v domově žijí, připomíná organizátor Jan Staněk.
3: Prostředky z benefičního bylinkobraní využijeme jednak na dofinancování stropního transportního systému pro lehčí pohyb lidí s roztroušenou sklerózou v domově svatého Josefa a také na dostavbu bylinkária. To je unikátní místo setkávání zdravých a nemocných.
1: Policisti zasahují u chovu prasnic v Markvarticích na Jihlavsku. Ráno místní podnik obsadilo víc než 20 aktivistů. Další protestují u areálu proti podmínkám chovu. Konkrétní chov ale prý vybrali náhodou. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Čína poslala 2 pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Čína s takzvanou pandí diplomací začala pod vládou komunistické strany v 50. letech. Prvního medvěda darovala Sovětskému svazu.
0: Počasí.
1: Neděle bude v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, během odpoledne bude oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách bude kolem 15 stupňů Celsia. Povane mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na prvním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
4: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u dnešních východočeských výletů, které představí unikátní expozice Pardubického kraje. Zamíříme za nimi na Chrudimsko. Nejprve do regionálního muzea v Chrudimi, kde mají jedinečnou sbírku plakátů Alfonse Muchy, jaká nemá ve světě obdoby. Pak se přesuneme na hrad Rychmburg a prohlédneme si vzácné středověké oltáře a také novou expozici věnovanou alchymii planet. Příjemný poslech.
0: Východočeské výlety.

0: Unikátní expozice Pardubického kraje ve výletech Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly do Chrudimi, do regionálního muzea v Chrudimi a do jednoho z výstavních sálů, kde jsme museli pečlivě zavřít dveře, protože se tady hlídá klima. Tak proč a kde jsme, tak to už nám vysvětlí ředitelka Klára Habartová.
1: Já vás vítám tady u nás v regionálním muzeu Chrudimi ve dvou sálech. Máme tady novou expozici Alfons Mucha, Euforie ornamentu. Ta expozice je nová v tom vizuálním pohledu. Dříve jsme tady tyhle expozice měli, ale vzhledem k tomu, že se u nás opravovala okna, tak jsme expozici museli změnit a předělat. Jinak máme tady vystavených 42 litografických plakátů a dekorativních obrazů Alfonse Muchy.
0: To je ten důvod, proč se tady hlídá to klima.
1: Hlídá se tady klima a hlídá se tady i množství osvětlení, aby ty plakáty nevybledly. A ty dva sály jsou různě jinak zabarvené, ale ty barvy těch sálů odpovídají barvám, které se nacházejí na těch samotných plakátech. Uvidíme to na několika z nich.
0: Jak se sem vlastně do Chrudimi taková opravdu jedinečná sbírka plakátů Alfonse Muchy dostala?
1: V Chrudimi byla výstava samotných plakátů Alfonse Muchy už v roku 1897. Tehdejší chrudimská městská rada, její členové byly i členové muzejního kuratoria, v Praze viděla výstavu Muchových plakátů a prací v Topičově domě. A oni tu výstavu si pozvali potom sem do Chrudimi. A ta byla tak nadšená, samotná Chrudim a její obyvatelé, že se ta městská rada rozhodla, že se domluví s Alfonsem Muchou a sem ty plakáty pořídí. My nemáme jiné věci z děl Alfonse Muchy, máme jenom tu největší sbírku těch litografických plakátů a jsou to všechno prvotisky. Takže nejsou jako stržené z výlepních ploch, nejsou překládané. To bývá i v ostatních sbírkách, ale my je máme v takovémhle fúzovkách v dobrém stavu. A když zmíníme Alfonse Muchu, tak důležité je i říct, že jeho manželka Marie byla jeho žačkou a ona pocházela ze samotné Chrudimi. Ale její strýc, který byl ředitelem umělecko-průmyslového muzea v Praze, tak ji Alfonse Muchovi doporučil, vzhledem k tomu, že moc hezky malovala a ona u něj v ateliéru se učila a o několik let později si o 22 let staršího Alfonse Muchu vzala.
0: My tady vidíme i na fotografiích.
1: Vidíme je na fotografiích a samozřejmě vidíme na fotografiích s odstupy několika desítek let, ale máme tady i její první dopis Alfonse Muchovi, kde se hlásí: Velectěný pane, k lístku svého strýce dovoluji si připojit ti prosbu, byste mi laskavě napsal, v který den a hodinu bych vás doma zastihla. A tak dále. A je to moc hezké, protože oni se potom i do Chrudimi několikrát podívali. My jsme dokonce tady v září roku 1933, takže to máme téměř o 90 let později, a měli i samotnou výstavu tady děl Alfonse Muchy, ale tehdy v tom roku 1933 to byla výstava jeho obrazů. Takže Alfons Mucha a Chrudim má určité krásné spojení.
0: A my se za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice podíváme podrobněji po téhleté unikátní expozici Muchových plakátů v regionálním muzeu v Chrudimi.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z unikátní expozice regionálního muzea v Chrudimi, plakátu Alfonse Muchy s ředitelkou muzea Klárou Habartovou. Slíbili jsme se tady projít po těch výstavních sálech. Hned od prvního pohledu vidíme nádherné takové ty klasické ornamenty Alfonse Muchy.
1: Jsou to převážně secesní ornamenty a ten ornament najdete v každém tom jeho díle, proto jsme pojmenovali expozici Euforie ornamentu. A vidíme je jak na kalendářích, tak na dekorativních pano, na pozvánkách, na výstavy, na plakátech, které propagují divadelní představení nebo i reklamu.
0: Na který z těch plakátů bychom upozornili?
1: Máme tady soubor 4 dekorativních pano, soubor, který představuje 4 roční období. A my právě z těchto plakátů dekorativních pano jsme použili ony barvy do našich výstavních sálů. První barva je taková mintová až mátová a ta je vidět tady krásně na tom plakátu, který představuje zimu. A ve vedlejším sále máme takovou, dá se říci, jemně šiříkovou. A to je vidět i na těch dalších z jeho děl.
0: Můžeme nahlédnout i vedle na tu jemně šiříkovou, ano.
1: Oproti původní expozici je tento sál otevřený a návštěvníci si mohou sednout i na lavičky a zaměřit se na ta jednotlivá díla.
0: Tady už rozpoznáváme reklamní pozvánkové plakáty na třeba hospodářsko-průmyslovou a národní výstavu ve Vyškově.
1: V této místnosti jsou hlavně plakáty na výrobky, třeba na šampaňské, nebo na Nestlé, nebo na lékárenské výrobky. A na několika těch plakátech jsou takové krásné moravské ženy a jsou tam i tvary moravských žen. Nicméně my jsme na několika plakátech objevili i, že Alfonse Mucha použil svoje oči. Ale ty plakáty, i přesto, že jsou třeba na reklamy, tak jsou moc zajímavé. My tady máme zcela výjimečně jeden propagační plakát na ležato a ten propaguje lék na sklidnění, je to lék Skoky a je na něm, protože Koka pocházela původně z říše Inku, aspoň tak je to prezentováno. A na tom plakátu je vidět indián, který fouká onen prášek na ženu, která má kypré slovanské tvary. A právě je to lék, který se podával na uklidnění, ale dá se říci, že měl formu současného kokainu.
0: Takže dneska už by se to neprodávalo v lékárnách.
1: A rozhodně by na to nebyla takováhle reklama. Z druhé strany tohoto sálu jsou pak divadelní plakáty. A k této plakátové tvorbě pro divadlo se Alfonse Mucha dostal díky francouzské divadelní herečce Sáře Bernard.
0: Ta je tady taky. Asi ten nejznámější plakát Muchy.
1: Plakát na divadelní představení Gismonda.
0: Který z těch plakátů je tady nejvzácnější?
1: To se takhle nedá říct. Oni jsou vzácné úplně všechny, protože v současné době ta cena díla Alfonse Muchy dosahuje téměř astronomických výší. My jsme moc rádi za to, že v tom roce 1897 byla chrudimská městská rada natolik pokroková, že to sem do svého, tehdy městského, muzea zakoupila.
0: Takže dá se říct, že nic podobného jako tady v

0: rodiny nikde jinde na světě neuvidíme.
1: To určitě ne, protože největší sbírku plakátů Alfonse Muchy má právě naše regionální muzeum v Chrudimi.
0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice z unikátních expozic budou pokračovat i za chvíli.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: My jsme se teď ve výletech Českého rozhlasu Pardubice společně s ředitelkou regionálního muzea v Chrudimi Klárou Habartovou přesunuli 30 kilometrů dál od Chrudimi zhruba, a to na hrad Rychnburg do předhradí, protože tady je několik hned unikátních expozic a před tou jednou stojíme a vidíme nádherné historické dveře, ten portál úžasný.
1: Jsou to nejstarší dveře, které tady na hradu máme, a jsou to dveře z konce 15. století, tedy období před 500 lety. Ty dveře byly teďka nedávno restaurované a proto na nich vidíme takovou krásnou barvu. Je to taková cihlová v kombinaci s kovovými prvky a je to zhruba tak šestá nejspodnější vrstva, která na těch dveřích byla. A těmito dveřmi se dostáváme do expozice, která se jmenuje Umění pod obojí, a jsou tady gotické oltáře, ale gotické oltáře z toho nejpoznějšího gotického období. A oltáře jsou s Chrudimi, protože Chrudim, přestože byla královské věné město, tak v tom 15. století byla pak centrem husitského odboje. A právě z té doby se u nás v Chrudimském muzeu zachovala velká sbírka právě těch oltářů. A tím nejcennějším oltářem, který tady je a jediný, který nevlastní regionální muzeum Chrudimi, je oltář svaté Kateřiny z kostela svaté Kateřiny v Chrudimi.
0: Tak vstupujeme dovnitř.
1: Půjdeme rovnou a k tomu nádhernému oltáři.
0: Vy jste vybrali i ty prostory, které působí historicky.
1: Ty prostory jsou vybrané nejen proto, že patří k jedním těch z nejstarších. Sám hrad byl založený na přelomu 13. a 14. století. První písemná zmínka pochází ze 7. října roku 1325. Ale ty prostory jsou vybrané i proto, že jsou nejideálnější klimaticky pro samotné ty oltáře. Jsou nejstarší, tudíž mají nejsilnější zdi a nejideálněji nám uchovávají ty adekvátní teploty. Ten oltář svaté Kateřiny je tady rozložen. Působí nejvíc ta jeho střední část, potom tam máme ještě predilu, to je spodní část, a pak je k tomu přiložen ještě vrchní oltářní nástavec.
0: Takže tady ten oltář trošku rozebraný.
1: Protože na výšku, vidíme ho tady na jednom přiloženém snímku, je poměrně vysoký a tady ta místnost má jenom na výšku 4 metry a ještě klenutá klembou.
0: Kdyby byl tady ten oltářní nástavec opravdu tam, kde patří, tak si můžeme prohlédnout ty krásné detaily.
1: A máme k tomu udělané i právě popisy těch jednotlivých detailů. Máme i to, jak vypadal před restaurováním, a máme tady i přiložené rentgenové snímky, podle kterých byl potom ten oltář samotný restaurovaný. Trvalo to 7 let. Restaurátorkou byla paní Skarolková z Prahy.
0: A tady máme taky panel o tom, kdo namaloval retábl svaté Kateřiny.
1: Říkalo se mu vratislavský mistr. A je to označení mistra, který ten oltář vytvářel v 70. a 80. letech 15. století. A byl dříve dáván do souvislosti s dílem anonymního umělce, nicméně podle těch dalších výzkumů se zjistilo, že pocházel z dílny, která právě byla činná ve Vratislavi.
0: To působí poměrně plasticky, je to tak, že je to obyčejná kresba, nebo je to třeba 3D tedy?
1: Ty samotné části nejsou 3D, 3D jsou jedině ty plastické ornamenty v rámci rámu těch jednotlivých částí. Největší dojem dělají draperie šatu těch jednotlivých svědců, a právě je to důležité i pro historiky, protože se můžeme tady podívat, jak byli odíváni, dá se říct, i ti nejbohatší právě v tom období 15. století. Šaty, pláště vypadají opravdu z dálky velice plasticky.
0: Takže vlastně tady je vidět ta středověká móda taky.
1: A středověká kultura a svědci, kteří byli na konci toho 15. začátku 16. století nejvíce, dá se říct, oblíbení.

0: Pokračujeme v prohlídce expozice středověkých oltářů chrudimských na hradě Rychenburg s ředitelkou regionálního muzea v Chrudimi Klárou Habartovou.
1: Ono v té první místnosti, kterou se prochází, jsou oltáře ze sbírek Chrudimského regionálního muzea. A ten oltář svaté Kateřiny, ten nám jediný nepatří, ten vlastní Chrudimské arciděkanství a právě s jeho svolením je to tady vystavené. Všechno ostatní je v uvozovkách naše. Ale máme to doplněné i třeba keramickými nádobami z vybavení kuchyně, nebo máme tady i archeologické nálezy mincí, které se právě našly v té chrudimské oblasti, abychom doplnili i to období, ze kterého ty oltáře pocházejí. A kromě toho, že to jsou samotné oltáře, tak tady máme i jejich rentgenové snímky, podle kterých byly ty oltáře restaurovány.
0: Ano. Jak náročné je restaurování těch oltářů? Asi velmi. Jsme slyšeli, že ten hlavní 7 let se restauroval.
1: No, určitě to netrvá chvilinku a ta práce na tom je poměrně rozsáhlá a představuje několik etap. Nejdříve se musí zkoumat, co vůbec na tom samotném oltáři je, co pochází z té jeho původní doby a potom z období, kdy vznikaly ty přemalby. A právě proto jsou tady i podsvícené rentgenové snímky. Následně si návštěvník může podívat, jak to vypadalo v té původní malbě, té nejstarší, a co všechno bylo namalováno později.
0: Takže my vlastně tady vidíme ten oltář a vidíme jeho rentgenový snímek.
1: Přesně tak. Takže je to v podstatě, jak říkal jeden z návštěvníků, je to jako by porovnej dva obrázky a najdi 10 rozdílů. A někdy těch rozdílů je tam víc než 10.
0: Vidíme tady ještě další velký oltář. A ten je
1: zase z dalšího chrudimského kostela. Je to oltářní retábl se zmrtvých vstáním Krista z kostela povýšení svatého kříže v Chrudimi. A ten je jediným dochovaným oltářním celkem. Byl určen právě pro onen hřbitovní kostel, jak se mu říká, u kříže.
0: Východočeské výlety hovoří o unikátních expozicích. Čím je tahle ta unikátní? Pojďme si to shrnout.
1: No, ona představuje jednu z nejcennějších a nejstarších sbírek vůbec výtvarného a tedy oltářního umění, nejenom kterou má muzeum Chrudimi, ale je to jedna z nejcennějších sbírek oltářního umění v Čechách.
0: A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme pokračovat i za chvíli, zůstaneme ještě na hradě Rychenburg.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice a zůstáváme na hradě Rychnburg, ale přesouváme se nejenom o patro výš, ale také do úplně jiného časového období ze středověku. Kam vlastně? Tak to mi popíše ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
1: Přesouváme se téměř do budoucnosti, protože tady máme výstavu, která je pojmenovaná Alchymie planet. Ona se zabývá planetami sluneční soustavy, ale i planetami, které jsou mimo sluneční soustavu. A v několika místnostech tady máme vůbec to, jak ty planety vznikly. Od protonů, neutronů, takhle krásně postupně. A máme tady i sbírku nálezů meteoritů, ve kterých jsou ty prvodní prvky. Urminerály se tomu říká, tedy předchůdce minerálů, které známe. A jsou to meteority, které byly nalezené po celém světě.
0: Takže dá se říct nejenom do budoucnosti, o které budeme mluvit, ale i do hodně hluboké minulosti, třeba ještě před vznikem Země?
1: To také, ale ta větší část potom té výstavy je o modelech, velkoformátových modelech, které představují planety naší soustavy, ale i planety mimo sluneční soustavu. A to je na tom zajímavé, že vědci, kteří tyto věci zkoumají, vysílají sondy do stratosféry, aby zjistili, jaké právě minerály se tam nachází. A tohle to všechno využívají i třeba pro moderní medicínu. Takže dá se říci, že je to hudba budoucnosti. Máme tady i znázorněnou planetu Venuši a to víme, že za miliardu let by Země měla vypadat se svým povrchem jako planeta Venuše. Protože tím, jak se bude rozpínat Slunce, tak povrch na planetě Zemi schoří a skončí jako Venuše, na které je už v této době 70% z jejího povrchu lávových polí. Takže musí právě vědci zkoumat tu budoucnost a i o tom hovoří ta naše výstava, protože se zabývá i tím, jaké ty prvky se nacházejí na těch ostatních planetách a i planetách mimo tu naši sluneční soustavu, o tom, jaké jsou povrchy, ať už to jsou oceány, nebo ledová pole, anebo naopak lavová pole. To je ten jiný pohled na ty planety, proto je to ta alchymie a alchymie planet.
0: Mě by vůbec ještě zajímalo, jak vás to napadlo, středověký hrad a máte tady tuhletu expozici.
1: No, vzhledem k tomu, že tady na hradě máme stále expozice, tak potřebujeme vždycky nalákat návštěvníky, kteří u nás už byli, něčím novým. A vzhledem k tomu, že v rámci archeologických nálezů, které se tady našly pod hradem, tak byla nalezena i grafitová trojnožka, kterou používali alchymisté v novověku. Takže my navazujeme na to studování planet a alchymie v minulosti, protože šlechtici nebo panovníci si zvali na své dvory právě ty alchymisty. A alchymisté v současné době už studují to, co je i na planetách někde jinde. A vzhledem k tomu, že jsme jednou byli na prezentaci na Akademii věd, kde jsme byli právě s prezentací spolupráce s Ústavem dějin umění, se kterým jsme připravovali výstavu o středověkých oltářích, tak jsme tam zaslechli i to, že Ústav fyzikální chemie má připravenou takovouhle výstavu. Takže jsme se s doktorem Ferosem z oddělení spektrometrie domluvili, že by to bylo ideální obnovit právě na hradě, abychom na další 4 roky přilákali návštěvníky, kteří se dozví něco nového mimo tu historii, která byla, ale i něco o té budoucnosti, která bude.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují, jsme stále v nové expozici hradu Rychnburg, Alchymie planet.
1: V první místnosti je vidět, jak vznikaly jednotlivé prvky. Proton, neutron a potom z něj vodík a teda. Jak to prostě vznikalo? Když budeme pokračovat dále, tak se dozvíme, jaké urminerály, což jsou úplně předchůdci minerálů a minerály, přiletěly v rámci nálezu k nám na Zem. Přiletěly, jsou to teda meteority.
0: A tady jsou ty meteority.
1: A meteority s urminerály. A to jsou předchůdce minerálů, úplně ty první prvky. Ale kromě toho jsou tady i kosmické dalekohledy, sondy. Jsou to jejich modely, které máme z té Akademie věd zapůjčené.
0: A tady jsou planety.
1: Ta výstava hlavně představuje velkoformátové modely planet. Máme tady planety Země v její historii, ale pak tady máme ještě planety naší sluneční soustavy, jako je Mars, Venuše, máme tady i Měsíc, který obíhá Zemi, ale máme tady i planety mimo sluneční soustavu, Tritium, Dimidium a tak dále. Na těch modelech je ale zajímavé, že v té spodní části
0: jsou tam kameny.
1: A to je právě ukázka těch kamenů a hlavně těch minerálů, které se podle těch nejmodernějších výzkumů na těch planetách nacházejí. Takže tady koukáme nejenom na ten model Země, což víme, jaké tady máme kameny, ale i u ostatních těch modelů planet je to tam rozebráno také.
0: Tak můžeme se podívat k Venuši. Takhle blízko se k Venuši nikdy nedostaneme. Co tady je? Pyrit se nám tady krásně leskne.
1: K Venuši se nedostaneme hlavně proto, že 70% povrchu Venuše je lávových polí. Ale kromě toho, že tam je pyrit, tak je tady magnetit, hematit, bazalt a tak dále. Těch prvků je hodně.
0: Mě ještě zaujala tady pekelná planeta ve vedlejší místnosti.
1: Pekelná planeta je Dimidium a musíme říct, že všechny ty zajímavé informace jsou tady doplněné na panelech. A těch informací je hodně. Dimidium má ďábelská nej. Můžeme se podívat. Je větší než Jupiter. Navzdory vysoké teplotě tam byla objevena vodní pára. A říká se jí i pekelná planeta, protože má povrchovou teplotu přesahující 1000 stupňů. A je to první exoplaneta, která byla objevena v roce 1995. Exoplaneta znamená to, že je to planeta mimo naši sluneční soustavu. A od Země je vzdálená 50 světelných let.
0: Pak tady máme klasický Mars, to je vždycky, že to je taková ta planeta, která se nejvíc asi zkoumá v současnosti.
1: Tady si můžeme podívat hlavně na to, jaké prvky se tam nacházejí. Je tam chlorid, živec, kalcit, anorit, apalit, hematit, ale je tam třeba i sádrovec. Těch prvků je tam hodně. A Mars by měl být jednou z planet, kterou by do budoucna mohlo osídlit obyvatelstvo ze Země.
0: A vy tady ukazujete, jak vypadala Země v průběhu svého vývoje, než se stala tou modrou planetou.
1: Jsou tady tři veliké modely Země, které mají v průměru 1 metr. A právě i v takové výstavní polokouli pod nimi jsou zase zobrazeny ty minerály, které se nacházely na tom prvním modelu před 4,5 miliardami let, na druhém před 4,1 miliardami let a jak Země chladla, tak třetí model je před 3,7 miliardami let. Takže Země nikdy nebyla tak krásná, jako ji máme v současnosti. A tady právě návštěvníci uvidí, jak se vyvíjel ten povrch na té Zemi.
0: A tohletou zajímavou pozvánkou na hrad Rychnburg na novou expozici Alchymie planet končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice plánují výraznou proměnu území v okolí Palackého třídy. Hrad Rychumburk nabídne návštěvníkům komentované prohlídky. Dva mladíci ze Slovenska čelí obvinění z přípravy vraždy spolužáka. A dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 22 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Pardubice plánují velkou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
3: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Hrad Rychumburk na Chrudimsku připravil na zítřejší svátek prohlídky. V 11 hodin začne prohlídka celého hradu a odpoledne ve 13.30 a 14.30 čeká zájemce exkurze po planetách. Bude součástí nové výstavy Alchymie planet, pokračuje ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
4: Odpoledne budou následovat dvě komentované prohlídky expozice Alchymie planet, které bude mít doktor Martin Ferus, odborník na spektrometrii, která zkoumá chemické složení vesmírného prostoru. Doktor Martin Ferus je hlavním autorem této výstavy.
2: Slovenská policie obvinila dva 15-leté mladíky z přípravy úkladné vraždy. Například upozornila jako první televize JOJ, podle které plánovali zabít spolužáka. Policie potvrdila, že oba jsou stíhaní ve vazbě. Soud ji uvalil kvůli obavám z pokračování v trestné činnosti. Další podrobnosti ale policisti kvůli pokračujícímu vyšetřování nezveřejnili. Právníci mladíků podali proti rozhodnutí stížnost. O té bude rozhodovat nejvyšší soud. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Hříb. Památka pochází z roku 1126, kdy nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal v pátečním vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál roudnický farář Martin Brousil.
5: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
1: Počasí.
2: Neděle bude v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, během odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. Teploměr dnes ukáže 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Povane mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Až do 5. listopadu musí řidiči na Pardubicku počítat s uzavírkou části silnice mezi Uhřetickou Lhotou a Dašicemi. Vozovka je neprůjezdná, důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak přátelé, nedělní odpolední směna začíná právě teď. Stále přítomně Vilém Branda jako zprávář a Jan Vamberský. Jako víte kdo, teď váš plnič písničkových přání.
7: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: tuto chvíli a začínáme plnit vaše písničková přání. Takže telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 900 11 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A otevřeme e-mailem, což není tak obvykle, ale přece jenom telefon teď mlčí, takže se podíváme, co nám píšete. Dodatečně přeji Andrejce k svátku především zdraví a posílám písničku. Díky, kamarádka Boženka.

0: Anička, písnička, tak my budeme spěchat také, i když tohle byl originál od Juicy Newton, Queen of Hearts, tak někdo by měl být na drátě. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Hanka a já bych dala zahrát vašemu kolegovi Wildovi Brandlovi.
0: Ano.
1: Vám, protože má sympatický hlas, posloucháme ho a to moderování bude velice dobře.
0: Vidíte.
1: Tak aby tam hezky mezi vás tam zapadl, že už je velká parta.
0: Přesně tak. A písničku necháte na mě, co vyberu?
1: No určitě,
0: jo,
1: určitě.
0: Tak já tady šáhnu po něčem, co má rád. Dobře,
1: no,
0: tak.
1: No, to bude fajn. Děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A my pokračujeme dál v krasojízdě tentokrát. Tady vidím další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát píšete, že byste chtěli zahrát písničku Vloupám se pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu a nechávají zahrát Zdena.

0: Mária Čírová a kapela Opět a Radeček, písnička Vloupám se. Někdo se teď vloupal do našeho vysílání, kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Alena. A já bych vás poprosila, abyste zahráli nějakou hezkou písničku divadelnímu sboru z Kulturního domu z Holice. Aha. Byla jsem tam na repríze 25. v Kulturním domě a moc se nám to s kamarádkama líbilo. A hlavně se nám líbila ústřední postava, kterou zahrála paní Hana Jiroutová. Ta se nám jako Šarlota tam moc líbila.
0: Dobře, tak já už tady hledám. Mě napadla písnička od Pavla, od Volka Polívky, ale jo, už ji vidím. Obludárium, tak bude připravená.
1: Dobře, děkuji, mějte se moc hezky. Hezký den,
0: naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: lepší věci vážně vůbec nic nestojí. Kdybych se mohl...
1: Ta s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: No, my pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání. Tak telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. Tak telefon tady směle vyzváněl, tak zkusíme počkat, jestli se zase nerozezvoní, nerozbliká, že bychom někoho přivítali v našem éteru. Vypadá to, že bychom mohli, že budeme mít to štěstí. Kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Můj kamarád Davčis má dneska narozeniny. Uh-huh. Takže bych pro něj rád zahrál písničku Cudzinka v tvojej zemi, jestli by to bylo možné.
1: Dobře, určitě. Tak, najít Cudzinka v tvojej zemi. Tak, je to připravené. Písnička letí.
2: Děkuju.
1: Mějte se moc hezky. Naslyšenou. Tak, je to tady.

Tak, to byla Cudzinka v tvojej zemi, Mirka Miškechová a Xindl X a další z vašich písničkových pozdravů je připravený. Tak podíváme se zase, co nám píšete. Dobrý den, zahrajte mi prosím od skupiny Brutus první polibek. Posílám ji všem, kteří mají tuhle písničku

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát nám do e-mailové schránky píšete. Pěkně prosím o písničku pro mou milou maminku Kristýnku a také by to bylo i mému tatínkovi. Nějakou pěknou country písničku. Děkuji, syn Milan. Dobře, no tak protože se maminka jmenuje Kristýnka a protože tatínek chtěl nějakou countryovku, tak já jsem to pěkně spojil a vyštrachal jsem tady jednu baladu o Kristýně od Věry Martinové.

0: nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Přesně tak, a další díl nedělní vlny z Pardubic už dnes na téma křižovatky po 18. hodině, tak se můžete zase těšit. Případně najdete i ty předešlé díly na našem internetu v audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz, ale pojďme k dalšímu z vašich přání. Tentokrát píšete, že byste chtěli zahrát, jestli jsem to dobře rozluštil, písničku od Scatmana Johna pro bráchu, který dneska nejede na internát na zemědělku v Čáslavi a Bobis je rád, brácho. Tak, snad je to ona.
3: Skapadabadu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dud

to byl Scatman John, člověk, který vynalezl vlastní styl hudební, kterému říká samozřejmě skatování. Pojmenoval ho po sobě, jak jinak, protože skutečně John Scatman je originální jméno tohoto bývalého jazzmana, který od jazzu v 90. letech pod vidinou velkých výdělků v tehdejším diskotékovém hudebním showbiznesu prostě k diskotékové muzice přeběhl a docela ho to bavilo. Vydal několik hitovek prakticky na diskotékách, vždycky jeho písničky trhaly parket. No tak snad jste si zatancovali i teď. No ale co je před námi právě teď, minutu po 1:45, tak to je další z vašich písničkových pozdravů. Tak díváme se do SMS-kového čísla, píšete, prosím, zahrajte nějakou svižnou písničku od Kylie Minogue, ať se nám hezky pracuje. Díky moc, Zdeňka a Hanka. Ale ne, tu jsme nechtěli. Tuhle jsme chtěli.

Kylie Minogue zpívala na vaše přání 10 minut před 13. Ještě stihneme jedno písničkové přání před dalšími zprávami Viléma Brandy a také před dnešním záznamem pořadu, který se jmenuje Rozhlas jede za vámi. Tentokrát se zastavíme v Ivančicích a vy zjistíte, jaké to tam bylo, jaká tam proběhla velkolepá show. No ale ještě tedy to zmiňované písničkové přání. Prosím, zahrajte mi písničku Prvá od Miroš Birky. Bude to jako vzpomínka na moji první lásku Lucku. Tuhle písničku jsme oba milovali. Tak i když máme každý už dávno své životy, často na ní myslím. Na první lásku se totiž nezapomíná, Vašek. Vašku, to je pravda. Já na tu svoji první lásku, která byla z Přelouče, taky moc rád občas vzpomínám. Bylo to krásný. Byli jsme mladí a bylo to něco nepoznaného, vidíte.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Slatiňany plánují proměnu mlýna na kulturní centrum. Lékaři nemocnic z Královéhradeckého kraje trénovali operace ve speciálním kamionu. Zemědělské družstvo na Jihlavsku ráno obsadili aktivisté, eskortovala je policie. A nedělní odpoledne bude polojasné až oblačné s teplotami do 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Do opraveného náhonu u bývalého kabeláčova mlýna ve Slatiňanech na Chrudimsku se po několika letech vrátila voda. Město při opravě náhon odbahnilo a obnovilo taky pískovcové nábřežní zdi. Část původních kamenů znovu využilo.
4: Samotný kabeláčův mlýn, který je od 90. let prázdný a město ho koupilo v roce 2014, chce radnice přestavět na společenské a kulturní centrum. Nejdřív ale potřebuje získat dotaci. Náklady na rekonstrukci se od původního odhadu 40 milionů korun výrazně zvýšily. Město teď připravuje provozní model a zjišťuje, jak by budovu mohly využívat místní spolky, sdružení a další organizace. Ze Slatiňan Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Lékaři nemocnic v Náchodě a Hradci Králové měli v tomto týdnu možnost operovat v takzvaném výukovém kamionu. Jde o speciálně upravený automobil, který kromě Česka využívají lékaři i v okolních zemích. Na částech lidských těl se v něm učí nejmodernější techniky. V Hradci Králové využili přítomnost výukového kamionu lékaři ortopedické kliniky fakultní nemocnice, říká mluvčí Nikola Bánská.
5: Slouží především ke školení zdravotnického i nezdravotnického personálu. Trénink na kadaverozních preparátech byl zaměřen na artroskopii kolenního a ramenního kloubu a dalších operačních technik, se kterými se během své praxe běžně nepotkají.
3: Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku chovajícího prasnice v Markvarticích na Jihlavsku. Ráno místo obsadila víc než 20členná skupina. Protestovali proti podmínkám chovu. Konkrétní chov ale prý vybrali náhodou. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Policisté je z místa eskortovali a incident dál vyšetřují. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí.
6: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatření by měly být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Neděle bude v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, během odpoledne bude oblačnosti ubývat a teploměr ukáže 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Až do konce listopadu musí řidiči v Pardubicích počítat s uzavírkou dolního vjezdu do krajské nemocnice. Pro vjezd musí využít Komenského ulici. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
7: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
0: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
7: Pánové, je nám velkou ctí.
0: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
7: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
0: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
7: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
0: Tohle jo?
7: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
0: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
7: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
0: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
7: No,
0: já jsem se učil totiž doma, víš?
7: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
0: No měli jsme to říct.
7: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
0: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
7: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
0: No.
7: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
0: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
7: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plišáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
0: A nezanechalo to na tobě stopy?
7: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
0: No, právě.
7: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
0: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
7: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
0: Ne, to přeháníš to.
7: No to
0: opravdu,
7: ne, to je opravdu pravda.
0: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokola, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
7: Kdyby je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel. Ano.
0: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, jsem jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
7: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
0: Budu ti koukat do not, ano.
7: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka teda kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jde za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
8: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
7: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
8: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
7: Podívej, já si to
0: jenom
7: taky...
0: to ne.
8: No. A nebo klidně duet.
7: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
8: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas

0: jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně. Tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
1: Prajzli se nám říká.
0: Prajzli.
1: Prajzli.
0: A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
2: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
3: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
2: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
3: Ale to jako... ty skoro jsi.
2: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
3: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
0: Hrávala.
3: Že jo, já to úplně
0: byla
3: vidím.
0: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
3: No.
0: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
3: no,
0: jako
3: jasně.
0: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena... jsem to taky.
2: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
3: Jo,
2: hal.
3: Takhle.
2: To je rafinované.
3: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
0: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
3: Vody, stav vody na českých tocích,
0: zákruta, ano. Zákruta, myslím, ne, určitě.
2: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
0: To bylo až v jednu, tak
3: nevíš,
0: ne.
3: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
2: Když jsi do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
0: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
3: zcela. Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
0: A samozřejmě na prázdninách u babičky v Chebu

0: vždycky hrálo v rádiu, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
2: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
2: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
0: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už to tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme. Takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já co musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové kejzy, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podařilo, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. Z stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy?
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. Máme tu čest, já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to chřest? No byl to chřest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny. Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a 1 měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme a je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3. A ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první. Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: No samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangel. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no, triangle, to bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím
9: ale
5: fagotem
9: ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Vlaky na trati z Ústí nad Orlicí do Hanušovic bude zajišťovat nový dopravce. Slovensko může mít v lednu předčasné volby, dnes to připustil premiér Fico. Hokejisti Pardubic nastoupí v extralize v Brně. A později odpoledne bude ubývat oblačnosti a čekáme teploty do 22 stupňů Celsia. Odpolední zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Koncem roku 2029 skončí na trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu a do Hanušovic regionální vlaky společnosti Leo Express. Od ledna 2030 je nahradí spoje Českých drah, které budou zajišťovat dopravu na trati v dalším období. Pardubické hejtmanství vybralo nového dopravce kvůli ekonomicky nejvýhodnější nabídce.
4: Krajští zastupitelé tento týden schválili uzavření smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Vedle Leo Expressu byly jediným vážným uchazečem o zakázku. České dráhy by měly ročně za provozování vlaků na trati dostat v průměru asi 130 milionů korun. Částka zahrnuje předpokládané průměrné roční výnosy z jízdného a očekávané kompenzace, které hradí Pardubický kraj. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: V šestém pardubickém obvodu přibydou dvě nové knihobudky. Jednu plánuje radnice ve Svítkově za lékárnou u dětské zóny a druhá bude ve Svítparku u vstupu u laviček. Lidé je budou moct začít využívat v nejbližších dnech. Celkem tak bude na území obvodu šest míst s knihami k volnému výběru. Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby, řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
5: Hlavně jich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
3: Podle zářijového volebního modelu agentury NMS pro deník SME má Ficova strana Směr podporu 16,2%. Je tak na druhém místě za opozičním progresivním Slovenskem. To má 21,6%. Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formy neutrality. Z odhadů výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu.
2: Sport.
3: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 5. kola základní části. Pardubice nastoupí v 17 hodin na ledě brněnské Komety.
6: Východočeši z 5 zápasů dokázali 3x vyhrát. Naposledy v minulém kole na hřišti Mladé Boleslavy, kde zvítězili 4-1. Brno má vyrovnanou bilanci 2 porážky a 2 vítězství, které si Moravané připsali v minulých kolech, kdy vyhráli nad Hradcem a v Olomouci. Utkání začíná na brněnském ledě v 17 hodin. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Neděle bude v Pardubickém kraji polojasná až oblačná, během odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 15. Povane mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, tlak mírně klesne a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, pozor, ale v sousedním Královéhradeckém, a to na obchvatu Jičína. Na silnici číslo 35 u Jičína máme hlášenou nehodu dvou aut, tak opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Letošní úrodu probereme za chvíli v našem vysílání a přidáme také neděli Marie Tomsové a písničky, které nestárnou, konkrétně od Karla Gotta, také od Roxette, od Marie Rotrové, od Činasek a nebo i od Valdemara Matušky.
2: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Šobidu a Karel Gotta, pocit sváteční, 14 hodin, skoro 12 minut. Teď si zase osvěžíme pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu ze situací z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. No a dnes si povíme, jestli je vůbec možné objíždět kolonu přes čerpací stanici a nebo třeba přes odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A co nás čeká zítra v řidičské abecedě? Podíváme se na dodržování bezpečné vzdálenosti, tedy jak odhadnout ten správný odstup, který bychom si měli držet za autem, které jede před námi.

0: Co nám přineslo letošní léto, které před pár dny, tedy v úterý 22. kalendářně, skončilo? Tak kromě písniček, které nestárnou v playlistu Českého rozhlasu Pardubice, bohužel nedostatek srážek, sucho a nebývalé horké léto. Tak tohle všechno nepříznivě ovlivnilo úrody zemědělských plodin tady také u nás v Pardubickém kraji. Podle krajské agrární komory, tak letošní sklizeň patří k nejhorším za poslední roky. Dokládají to podprůměrné výnosy obilí, třeba u pšenice a ječmene, klesly proti loňskému roku přibližně o tunu na hektar. Zemědělci teď mluví o ztrátách, víc už vám řekne redaktor Ondřej Wolf.
1: Zemědělci letos v kraji zasili obiloviny na 77 tisících hektarech polností. Z každého hektaru sklidili o tunu méně než v loni. Příčina je jasná, potvrzuje šéf regionální agrární komory Leoš Říha.
2: Za těch 8 vegetačních měsíců jsme měli jenom 2 měsíce, které byly srážkově nad průměr. A to byly měsíce únor a červen, to znamená po tom suchým lednu nám ten únor s tím 121 nebo kolik tam bylo procent normálu moc jako nepomohl a ten červen předežně má na 100% normálu nám taky nepomohl.
1: Tak horké léto, jako bylo to letošní, zemědělec Leoš Říha prý ještě nezažil.
2: Když jedete na to pole ráno, máte 30 stupňů v 8 hodin a na kombajnu odpoledne 43, tak to jsem jako opravdu nezažil, je to extrémní situace.
1: Následkem jsou podprůměrné výnosy u pšenice, ječmene, žita a ovsu. Výrazný propad je i u řepky.
2: Výnos je mizerný, 2

0: 3,6 tuny je menší než ten mizerný loňský 3,1 tuny.
1: Zemědělci počítají ztráty. Kvůli celosvětově rostoucím cenám paliv přitom hospodaří s vyššími náklady. Roli hrají i nízké výkupní ceny mléka v živočišné výrobě, říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
2: Další vstup, který se nám letos zdražil, tak jsou hnojiva. Hnojiva velmi závislá samozřejmě jednak na té geopolitické situaci, co se sem přes různé ty úžiny doveze, nedoveze. A druhá věc samozřejmě cena plynu, kdy prostě bez plynu, zejména tedy hnojiva na dusíkaté bázi, se jen velmi těžko vyrábějí.
1: Situace podle zemědělců zatím není kritická, potravin bude dost, nejde ale zcela vyloučit růst spotřebitelských cen. Kvůli ztrátové sklizni jednají teď se státem o případných kompenzacích. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

chtěl bych napsat báseň. Báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek,

0: Báseň chtěla nám napsat kapela Činasky, za chvíli se bude chtít zbližovat Helena Vondráčková, když jdou na mužskýho léta, zase bude písnička, kterou zaspívá Valdemar Matuška, těšit se můžete i na kapelu Kabát, s tou se vydáme na sever, přidáme tedy za chvíli další písničky, které nestárnou, ale ještě předtím dostane slovo moderátorka Marie Tomsová a tentokrát nás čeká povídání s českým moderátorem.
1: Přeji vám dobrý den u rádia. Sedím tváří v tvář muži, kterého znáte díky internetovému pořadu Face to Face, Renému Kekeli. Ahoj, Rendo.
2: Ahoj, Maruško.
1: Tak, to je lepší. Kdo přišel na ten nápad Face to Face?
2: Byli jsme tři, oslavili mě dva moji kamarádi, s kterými jsem kdysi spolupracoval, že by chtěli nějaký takový pořad realizovat, což už je víc jak 6 let. A já jsem říkal, proč ne? A říkal jsem, ale já mám podmínku, aby se to jmenovalo česky. Jak to tak bývá, tak jsme si napsali asi 60 různých názvů. Z toho byly pořady, které byly v rádiu, v televizi, všude možná už byly, nechtěli jsme kopírovat. No a nakonec kluci přišli s nápadem Face to Face. A já říkám, ale to ty lidi nebudou umět vyslovit. No tak jsem se spletl. Zapsalo se to a funguje to.
1: No je to lehce vyslovitelné oproti tváří v tvář.
2: Ano.
1: To je těžší.
2: Je to tak. A už to je vlastně taková jakási značka za těch 6 let. Tam bylo včetně tebe a Saskie Burešový a dalších milých lidí asi takových 480-500 lidí, někteří i víckrát. A myslím si, že to je pořad, který je primárně pro ženy, protože máme primárně sledovatelky ženy, ale je i pro muže a je to asi oblíbený proto, že dáváme osobnostem prostor.
1: Ano, a jak je vybíráš, protože ty máš tolik zajímavých lidí, nejrůznějších profesí a vždycky ten rozhovor vedeš za prvé připraven, za druhé empaticky, za třetí víš o tom člověku skoro všechno a co zatím nevíš, to z něj vytáhneš.
2: Jak si je vybírám, tak buď co si budem, buď to musí být jméno, nebo to musí být tvář, anebo to musí mít příběh. Samozřejmě pak jsou tam odborníci, lékaři a tak dále, tak tam je vždycky nějaká linka, nějaké téma, ale já nesnáším slovo celebrity. Víš, jak se říká, co je česká celebrita, druhá odmocněna z nuly. Ale já mám rád osobnost, ať je jakákoliv, z jakéhokoliv oboru, která má něco za sebou a má co říct. Tak proto.
1: Kdo tě třeba nejvíc zaujal?
2: Odborníku nebo všeobecně?
1: Všeobecně.
2: Tak takový majstrštek v poslední době byl třeba Karel Šíp, který moc nedává rozhovory a přesto všecko řekl, já přijdu, ale namlouvali jsme se rok a přišel. A pak mě volal a řekl, musím vám říct, René, že jsem rád, že jsem přišel, že jsem mohl přijít. Pak pořád vzpomínám na Pepíčka Zimu. To byl asi takový nejdojemnější můj host. Ale třeba na Madame Dermacol, která už není mezi námi.
1: Ani Knoblochovou.
2: O které se točí film, protože to byla excelentní dáma. No a celá řada dalších a dalších lidí. No.
1: A kdo tě rozplakal?
2: Určitě mě rozplakal ten Pepíček Zima, ale pak mě rozplakala Petra ze sanitky Splněných snů, což je zakladatelka úžasné služby, která plní sny poslední přání lidem, kteří už nemají toho času moc na světě. To je úžasná dáma, stali jsme se přáteli, já jsem i patronem té sanitky Splněných snů, když mě vyprávěla o tom, že měli chlapce, který byl v paliativní péči a maminka se o něj starala sama, on si přál jako poslední přání mít pejska. Tak vypsali sbírku, dostal retrievera a toho retrievera se užil jeden jediný den, druhý den zemřel. Tak to mě fakt rozplakalo. Ale na druhou stranu jsou to úžasné příběhy, ke kterým třeba bych se ani nedostal.
1: Co máš před sebou?
2: Měl bych napsat nějaké knížky, protože mám zajímavý témata. Mám dokonce 3 nebo 4 filmové scénáře. Věci, které tady nikdy nebyly.
1: My bychom si se Saskou rádi zahráli, že?
2: Taky by tam mohl být takový scénář. Takový.
1: Já bych chtěla hrát čarodějnici.
2: Já jsem se taky stárnoucí televizní hlasatelky v domově důchodců.
1: Nebo.
2: Ale no a pak vlastně dělám nějaké zastoupení, nějaké akce moderuju, takže mám toho hodně. No.
1: Ale ty máš za sebou, kromě toho projektu, o kterém jsme mluvili, ještě třeba černobílé turné Lucie Bílé a víc takových mega koncertů.
2: Jo, tak to už je dávno tomu již, 12-13 let jsme dělali asi 3 turné s Luckou Bílou, první velký turné, který tady byly, ale mám třeba Lucernu Petrianů před 3,5 lety a příští rok, a to jsou vlastně první první, kdo to ví. Chystáme Petře k 75. narozeninám, jak ona říká, 75 let na světě a 55 let na scéně, poslední velkou Lucernu, tak se to bude jmenovat. Ne, že by Petra končila kariéru, ale říkala, je to takový vrchol mé kariéry, chci si to užít, takže 18. listopadu 2027, poslední velká Lucerna Petry Janů.
1: Tak já ti přeju, ať ti vyjdou všechny plány do budoucna. Milí posluchači, loučí se s vámi
2: René Kekely
1: a vaše Marie Tomsová.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice.

Kabát nás pozvala na sever, tak vás zdravíme i na sever, nejenom našeho kraje, ale třeba i na sever, severní část světa dílu. No konec konců i tam nás můžete poslouchat, jestli stále ještě tápete a váháte, jak vlastně můžete poslouchat, jakými prostředky Český rozhlas Pardubice. Internetové stránky, to je jedna z možností. Na webu pardubice.rozhlas.cz máme samozřejmě i také podrobný návod, kde a jak si třeba i na světě naladit naše vysílání. A teď i písničku Petra Reska, Nejkrásnější déšť.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Povodí Labe eviduje stále nízké průtoky ve vodních tocích. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Hokejisti Pardubic nastoupí na ledě brněnské Komety. A zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, teploty až 23 stupňů Celsia. Zprávy pro vás připravil a pěkné odpoledne přeje Vilém Branda. Situace se suchem v povodí Labe je podle vodohospodářů stabilní, průtoky ale zůstávají nízké. Vyplývá to z aktuální zprávy o výskytu hydrologického sucha. Na Orlici v Týništi protéká 3,5 metru krychlové vody za sekundu, tedy jen 35% dlouhodobého zářijového průměru. Situace je výrazně horší u podzemní vody. V povodí Orlice a Horního Labe je její hladina podle povodí mimořádně podnormální. Nová interaktivní výstava je k vidění v Městském muzeu ve Svitavách. Má název Technická herna na cestách a návštěvníkům nabízí možnost vyzkoušet si různé pokusy, říká kurátor výstavy Jakub Vrána.
4: Tato výstava je opravdu trošku netradiční, nabízí dětem i dospělým možnost vyzkoušet si a pochopit spoustu fyzikálních pokusů z oblasti optiky, elektřiny nebo mechaniky.
3: Stát se nevyhne zvýšení některých daní, v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Papež Lev XIV. V Lourdách na jihu Francie slouží venkovní mši. Na slavné poutní místo přijelo 200 000 lidí. Papež třetí den pokračuje v návštěvě Francie, kterou provází ohromný zájem věřících. Odpoledne se taky sejde s oběťmi sexuálního násilí.
5: Při příjezdu do Lourdes vítali papeže davy lidí. Jeskyně Massabielle, před kterou mši papež slouží, patří mezi nejvýznamnější poutní místa křesťanství. V roce 1858 se tam podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie 14leté dívce. Papež Lev XIV. Se v Lourdách sejde taky se 7 oběťmi sexuálního násilí. Budou mezi nimi i bývalí žáci katolické školy Notre Dame de Betaram. Ti popsali bytí, ponižování, sexuální útoky i znásilnění ze strany některých kněží a vychovatelů. To trvalo od 50. do 90. let. Církev školu definitivně uzavřela až letos v červnu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejová Tip Sport Extraliga pokračuje 5. kolem základní části. Hraje se 6 zápasů. Mistrovské Pardubice nastoupí od 17 hodin na ledě Brna. Východočeši v minulém kole vyhráli v Mladé Boleslavi a výrazně zlepšili výkon, zejména na obranné polovině, kde se v úvodu soutěže hodně trápili, říká pardubický hokejový útočník David Tomášek.
6: Furt jsou tam jako mezery, ale myslím si, že je důležité, že to má jako vzestupnou tendenci. Postupně uvidíme, půjdeme zápas od zápasu, co liney, tak musíme se sehrát a šlapat prostě, ale myslím si, že tady by mohl být ten klíč, jakoby šlapat jeden pro druhýho, nic nám nebude dáno zadarmo a musíme se to vypracovat a jít prostě postupně a uvidíme, jak se ta liga všechno bude vyvíjet. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji bude jasno, ráno čekáme ojediněle mlhy. Teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů, foukat k tomu bude mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou zítra dobré a tlak slabě až mírně klesne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Když šel děda do války, tak se jmenuje dnešní povídka spisovatelky Ireny Fuchsové. Kromě ní také navštívíme nové stáje pro starokladrubské koně, které otevřel Národní hřebčín ve Slatiňanech, a nabídneme vám v této hodině i písničky, které nestárnou, od Petra Spáleného, Sheeny Easton, Jiřího Korna, kapely Olympic a nebo Hany Zagorové s Vlastimilem Harapesem.
2: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Hráč Petr Spálený v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Tak teplotní maximum pro dnešní den 29,5 stupně Celsia v našem kraji naměřené v roce 1947 překonáno nebude, ale já myslím, že to nevadí. Teploty se venku pohybují kolem 20 stupňů a to je na to, že dnes máme 27. září hodně příjemné, vidíte.
1: Počasí.
0: Zítra je svátek a potom zkrácený pracovní týden. Údajně by mělo pokračovat babí léto. Konec konců to nám může potvrdit anebo vyvrátit Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kterého se tedy ptáme. Pane Tučku, jak bude od zítra dál?
2: Noc bychom měli mít jasnou s tím, že po ránu nějaká ojedinělá mlha. No a zítra, což je první den toho následujícího týdne, tak tam očekáváme jasnou oblohu. Ranní mlhy se budou rozpouštět, teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr od jeho východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a v podobném duchu budeme pokračovat i v následujících dnech s tím, že ve středu, ve čtvrtek zase bude trošku zvětšené oblačnosti, nicméně srážky jsou zatím v nedohlednu a ty teploty po celý týden se budou pohybovat kolem 22 stupňů Celsia.
0: Tak srážky by to pravda chtělo, ale i tak babí léto je babí léto, tak si ho všichni společně užijeme.

0: Děkujem, že si zpívala kapela No Name 4 minuty po 3:15 v nedělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Jak už z našeho vysílání víte, tak nové stáje pro chov starokladrubských vraníků otevřely ve Slatiňanech na Chrudimsku. Národní hřebčín do nich přesune hlavně chovné klisny, které byly až doteď v historických stájích u Slatiňanského zámku. V novém areálu budou mít jednak víc prostoru a budou i blíž k pastvinám. Stavba za skoro 136 milionů korun vznikla na místě bývalého výcvikového centra pro koně a Anna Svobodová se do stájí zašla podívat.
1: Některý koně se sem přesunou příští týden a to velký stádo se aktuálně pase na okolních pastvinách a jsou venku 24 hodin denně, takže až ukončíme tady tu pastvu, což je zhruba tak za 2 týdny, tak se potom přesunou už tady do těch nových stájí, do toho nového dvora. Kateřina Neumannová a jsem zootechnička v Hřebčíně ve Slatiňanech.
2: Co taková ideální stáj má splňovat, co koně potřebují?
1: Tak hlavně ty stáje mají vysoký stropy, jsou vzdušný, velký, prostorný a to je takový to zásadní, aby měli to správný klima.
2: Vy jste dříve koně složitě přesouvali na pastviny přes silnici.
1: Tak klisny se zhromáždily dole na dvoře a vyháněly se okolo hřebčína a šly vlastně na silnici, kde se zastavoval provoz a šly tou kaštanovou alejí do výběhu a pastvin. Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
2: Se mnou je tady ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
3: Cíl je zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oplocenem areálu, který bude naprosto pod kontrolou, když to teď byly ustájeny v tom historickém stájeném dvoře, kde byly vlastně sloupy uprostřed těch volných stájí a hlavně tam byl velký ruch, protože vlastně tam tudy vedl vlastně prohlídkový okruh pro návštěvníky a je to vlastně i místo, kde pořádáme spoustu akcí.
2: Ty nové stáje vznikly na místě bývalého výcvikového střediska. A kde teď máte ustájené vaše koně ve výcviku?
3: Někteří jsou v Krytetické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájení v Heřmanovém městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem. A my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
2: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Yes, we can.
1: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jonas znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 km z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
2: Voilà.
1: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

0: Kapela Olympik nechyběla v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice 7 minut po půl čtvrté, za chvíli ještě Ace of Base a nebo Věra Špinarová, tedy další písničky, které nestárnou. Ale předtím spisovatelka Irena Fuchsová, která se v dnešní povídce vrátí do doby první světové války.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Když šel děda do války. I když jsem u divadla od svých 18 let, nikdy bych neřekla, že mě divadlo nemůže ničím překvapit, protože mě překvapuje pořád. Nedávno měla v Činoherním klubu premiéru hra Radostný výlet. Jsou to dvě krátké hry trojnásobného držitele Pulitzerovy ceny amerického dramatika Thorntona Wildera. To, co vám budu vypravovat, se mi přihodilo při generální zkoušce první hry, kdy se rodina loučí s mladým Samem, který odchází do první světové války. Je to scéna, kterou jsme zkoušeli snad 100krát, ale já měla najednou oči plné slz a chtělo se mi vzlikat nahlas. Obrovskou silou vůle jsem vzlikot i slzy potlačila, ale když jsem chtěla po zkoušce během připomínek režiséra Ondřeje Sokola popsat ostatním, jak nečekaně silně na mě tahle scéna zapůsobila, měla jsem zase slzy v očích a hlas se mi zase třásl dojetím. Nerozuměla jsem tomu. Cestou na hlavní nádraží na vlak do Kolína jsem měla pořád na srdci zvláštní tlak. Tak jsem si položila otázku, co máš spojené s první světovou válkou? A okamžitě jsem uslyšela odpověď, když šel děda do války. Když šel můj děda František Červín do války, nechal v Kolíně Marušku, svoji dívku. Brzy se ale dozvěděl, že Maruška čeká děťátko. A protože se z války nemohl vrátit, poslal jí dopis s úředními papíry, díky kterým se v Kolíně mohla Maruška stát jeho legitimní ženou i na dálku, v jeho nepřítomnosti. Maminka Marušky jí ale jeho dopis nedala. Hodila ho na skříň. A Marušku si brzy potom vzal obchodník ze Slaného, kterého jí rodiče vybrali. Když se děda z války vrátil, šel hned za rodiči Marušky. Její matka sáhla na skříň a hodila před něho zaprášený dopis, který Marušce nikdy nedala. Zapomeň na ni, je vdaná, nech ji na pokoji. Děda její přání respektoval, v čase poválečném se zamiloval do mé babičky, vzali se a narodili se jim dcery Věra, Eva a nejmladší Irena, moje maminka. Později k ním ještě přibyl syn František. Děda byl holič, trenér mladých kolínských fotbalistů, ale hlavně měl ochotnický soubor, psal divadelní hry, které i režíroval, moje babička napovídala a děda i tety hráli. Začátkem 30. let u nich doma někdo zaklepal a když děda otevřel, stála tam 15letá krásná dívka, která byla celý děda a řekla, maminka umřela, já jsem Anča a jsem tvoje dcera. Celá rodina jí otevřela náruč. Místo tří dcer měl děda ve vteřině nádherné dcery 4 a moje babička, starší o 15 let než Anča, získala celoživotní kamarádku. Anča u své rodiny v Kolíně zůstala, vdala se a na konci druhé světové války se jí narodila dcera Marie, o 5 let starší než já. Ale to už mé rodině psal život nové kapitoly. Je rok 2026. Generální zkouška v činoherním klubu. Nápovědě, která pozorovala sama, jak se loučí s rodinou a odchází do války, se ve vteřině čas vrátil zpátky a ona si vzpomněla na to, když šel do války její děda. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

Dnes se vrátíš. Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 8 minut budou 4. Vilém Branda přinese svoje další zprávy a hned po nich přijdou na řadu Hvězdné návraty. A v těch dnešních Hvězdných návratech uslyšíte medailone, který životní příběh a také spoustu scének s Pavlem Zedníčkem. Přesně to vás čeká právě dnes ve Hvězdných návratech mezi 16. a 17. hodinou. A do 16. ještě další písničky, které nestárnou. Savage Garden jsou tu a taky Viana Bartošová už za chvíli.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová zahájí první etapu přestavby prostorů po bývalé tržnici. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v České televizi ministryně financí Alena Schillerová. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. A zítra bude slunečno, teploty podobné jako dnes až 23 stupňů Celsia. Nedělní zprávy pro vás připravuje Vilém Branda, vítám vás. Moravská Třebová začne letos na podzim přestavovat uvolněný prostor po bývalé tržnici u městských hradeb. Práce bude dělat ve dvou etapách. Za první, která potrvá přes jeden rok, zaplatí 40 milionů korun. Další podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Prostor u hradeb připravujeme na rekonstrukci, kde by mělo vzniknout návštěvnické zázemí, parkování. Zahájení prací předpokládáme na podzim letošního roku. Bude se dělat ta příjezdová komunikace a ta plocha po bývalé tržnici, kde zatím máme pouze zpevněnou plochu jako dočasnou.
2: Ambulantní odlehčovací služba Červánky v Mikulovicích u Pardubic stále přijímá nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. Součástí programů jsou i aktivační i skupinové činnosti. Zařízení nabízí taky individuální podporu podle potřeb klienta. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
5: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
2: Ministerstvo taky zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřou pražský okruh u Slivence. Potvrdila to policie a taky mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka původně začít v jednu odpoledne a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, jak řekl Českému rozhlasu Jan Riedl.
6: Po noční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
2: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na pražském okruhu dál tvoří kolony.
3: Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji bude jasno, ráno čekáme ojedinělé mlhy. Teploty se zítra dostanou na 20 až 23 stupňů, foukat k tomu bude mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a tlak slabě až mírně klesne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Zdržet vás může omezení na dálnici D11 obousměrně u exitu 62 Chlumec nad Cidlinou. V místě se jezdí zuženými pruhy a nižší rychlostí a omezení v místě skončí 2. října.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
0: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
7: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
0: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
7: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
0: A hned na začátku chci se zeptat,
7: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
0: Výborně.
7: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
0: Zajisté.
7: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
0: Smrti, brácha, prosím.
7: Ale vy nás máte rozesmát.
0: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
7: Ale já myslel, že jste komediant.
0: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, ten mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naše byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mami, nebudeš tam hrát na štěblec na kláně, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, vročil jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, že jdu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděl.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
5: Tak dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti, pojďte, jo? Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, co pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bulkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no, seděli, tak si povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělý v tomhle to. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Máje, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzský proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu.

0: Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, ale na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče?
1: Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čumaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Zase mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká, Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
2: Český rozhlas Pardubice.

A proč ten příběh na maličkém lístku změnil se náhle v scénář filmový?

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v Pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Hlučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí. No.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Jo, jestli vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zujou boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo zlomí, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Co se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku
4: ještě. No to víš, že si dám, to víš, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čeče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: Výborná, ježiš, ta výborná, čeče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Že? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu. Ne,
4: dej pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako kdyby nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje. Ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
5: To je konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně zemlbábu. Bábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 chrdlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Ladio.
3: Koukám, že jste šli do sebe. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pane správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
7: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
7: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
7: No to je prýma, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
7: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
7: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
7: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
7: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
7: Uh-huh.
3: A kde?
7: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
7: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
7: no.
3: No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
7: No cože?
8: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
8: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
8: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
7: Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
7: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
9: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
10: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
11: No, proč by byli v koncích?
10: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
11: Ztratit se můžete raz, dva.
10: Jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
11: No třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
10: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
8: Ale no tak, děde.
12: Náš děda je pěkně ostrej.
11: A proč hovadinku?
10: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
11: Sedláčka, dědo, sedláčka.
10: A já říkám chalupníčka pořád.
11: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
10: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
13: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte v cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
12: Prosím tě, co máš proti Rudlovi?
5: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
12: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
14: Mami, ví o tom psali v novinách.
15: Černý kronice.
14: No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Oh.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém. Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který se Zdena Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se to pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zednička. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedniček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Nejo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu Gendariáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
3: No,
2: tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? S takovou roli?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej,
3: já ti
4: řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
3: Co ti řekla?
4: Já mi se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Haló, Oskare? Oskare?
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, dej si dověřit, to máš lepší. Já neumím hrát, řekni.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a hledě. No tak, vem si. Já si musím vtít.
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty mi dáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sam jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše zpráci, co se postrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký zpráci?
4: Ježiš, co to mou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
3: Takový kraviny.
4: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, že mi uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že mi uděláš 2 hodiny radosti, že zapomíná ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání. A

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Národní hřebčín otevřel nové stáje ve Slatiňanech na Chrudimsku. Velké obchody budou zítra během svátku zavřené. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. A zítra bude slunečno, teploty podobné jako dnes, až 23 stupňů Celsia. Nedělní zprávy pro vás připravuje Vilém Branda, vítám vás. Ve Slatiňanech na Chrudimsku otevřel národní hřebčín nové stáje pro starokladrubské koně. Stavba stála téměř 136 milionů korun. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra pro koně, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny.
2: Cíl je zajistit v té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Klisny budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
3: Říká ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávaly přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
4: Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
3: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Ve Svítkově v Pardubicích skončila oprava kaple Narození Panny Marie a přilehlé zvoničky. Práce zahrnovaly opravu střech, fasády i interiéru kaple. Náklady dosáhly necelých 760 tisíc. Korun. Zítra si lidé v Česku nenakoupí ve velkých obchodech. Na Den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě. V Příchovicích u Tanvaldu dnes divadlo Járy Cimrmana společně s Českým rozhlasem Radiožurnál oslavuje jubilejní 60. sezónu. Do areálu u Čápa dorazili příznivci divadla i členové souboru.
5: Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
6: Říká cimrmanolog Roman Žlůva. Během oslav soubor společně pokřtil knihu Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno.
7: Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, odnesal bys to taky.
6: Řekl Zdeněk Svirák, když knihu křtil pivem Pavouk. Na oslavy dorazil taky například Petr Bruckner, Miroslav Táborský nebo Miloň Čepelka. Ten v Příchovicích oslavil i své nedávné 90. narozeniny. Při oslavách taky moderátoři Radiožurnálu vyhlásili výsledek ankety o nejoblíbenější postavu z Cimrmanových her. Prvenství získal Karel Infeld Práchenský ze hry Záskok. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy. Po 8 letech tak získali titul v týmové soutěži. Ve dvou hrách zvítězili ve dvou setech Muchová nad Kaleninovou i Nosková nad Svitolinovou.
0: Počasí.
1: V noci se v Pardubickém kraji ochladí na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak bude jasno, ráno čekáme ojediněle mlhy. Teploty se zítra dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a tlak zítra slabě až mírně klesne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Provoz na východočeských silnicích je teď plynulý a žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Tak přátelé, jedeme dál, pokračujeme. Doufáme, že tato hodina bude nabitá, že mě v tom nenecháte, abych tady neusnul, protože přece jenom od 5 od rána je to docela dlouhá šichta, ale co je před námi teď, tak to je samozřejmě to, co vy dobře znáte a co dobře víte. Vaše oblíbené písničky si teď budeme hrát. No něco málo už nám dorazilo, ale budeme rádi, když opravdu ta hodina bude nabitá.
0: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Cathedral, Michaela Klímková, co by vokalistka, Petr Muk s kapelou Šalom přespívali tuhle pohádkovou melodii a někdo už by měl číhat na telefonu. Páne, jo, pěkně z hurta jsme začali. Kdo tam je?
1: No ahoj Honzo, Jarda z Dubiny.
0: Nazdar Jardo.
1: No já bych tě v tom určitě nenechal v té hodině samotného. No a když jsme včera teda vzpomínali na ty Hollywood Vampire s tím Johnnym Deppem, hráli jsme AC/DC, tak dneska dáme něco takového pomalejšího, lepšího. Jak jsem říkal, byl jsem i na tom Oldfieldovi, Tubular Bells, takže bychom dali třeba Moonlight Shadow. Že jo, a oni to tam hráli a bylo to moc pěkný.
0: Moonlight Shadow, dobře. Tak, už ji tady lovím. Mike Oldfield, pane, jo? Tak, zase štrapát se tohleto s tím naším programem. Tak, musíme mu to vysvětlit pořádně.
1: A to myslím, že bude určitě.
0: Jenom ji tady máme, jenom vědět, jak to hudební redakce zapsala. Dobrá, tak je to připraveno, písnička je tu.
1: Je to připraveno. Tak, no a tak. Máme opět krásný den, takže všem přeju, ať si to užijou, i zítřejší svátek. A zítra budeš?
0: Jasně, že budu.
1: Zítra, no tak možná ještě zítra zavolám. Dobře, tak jo, tak se měj a všem krásný den a nikdy naslyšenou.
0: Měj se hezky naslyšenou. No a protože jsme to vzali u sopačného konce, tak ještě než zazní Mike Oldfield s Maggie Reilly, tak připomínka kontaktu, telefon 726-46-4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: pak se dovolal jako další. Měl to štěstí, že proklouzne do našeho éteru. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady bych Moravská Třebová.
0: Zdravíme Moravskou Třebovou.
1: Já bych chtěla zahrát dneska tatínkovi k dnešním narozeninám.
0: Ano.
1: Od Jakuba Smolíka. Říkej mi táto.
0: Ano.
1: A chtěla bych mu popřát všechno nejlepší do zdraví, štěstí a pohodu.
0: Ano.
1: A ještě spoustu krásných let. Přeje dcera Lenka, vnučka Verunka a Lucie a pravnouček Toníček.
0: Dobře, a písnička je tady. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou.

0: A tak já vás poprosím, jestli byste mě zahrál Asi se ti líbím.
1: Dobře, Asi se ti líbím. Je to tam nachystáno, připraveno. Mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Děkuju.

0: Pardubice. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a podíváme se, kdo pak bude jako další na telefonu. Kdo pak nám volá? Dobrý den.
2: Je, dobrý den, pane Vamberáčku. Dobrý večer, mám pro vás takový těžký úkol. Roztočíme touče.
1: Ano.
2: Takže Catherine Sissy-Catch Miller, jestli je.
1: Aha.
2: Sissy-Catch. A nebo Les Clos Crazy for You a třetí, když tak Helenku Vondráčkovou Mám nový vůz.
1: Dobře.
2: Pro všechny a pro vás.
1: Dobře, no tak já...
2: A pro radost jen tak.
1: Jo, jo, jo. Dobře, tak
2: no,
1: já vybírám.
2: No, podej, jste tam obděti včera, taky jste chudák.
1: Nejsem, složenky se neptaj. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Tak šup do auta. Jump in my car.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: Ano, přesně tak. A někdo na telefonu opět dovolá. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Sonja z Boršova.
3: Zdravíme do Boršova.
4: Já vás zdravím. A přeju vám pěknou směnu koncem a chtěla bych od pana Gotta zaspívat Čas růží.
3: Čas růží, no to jsem dlouho neslyšel, panečku.
4: No právě, že se zapomíná tady na ty staré písničky, které prostě jsou nádherné a málo se objevují.
5: Já taky.
4: Tak jenom pozdrav pána, jo?
5: Pána.
3: Ahoj.
4: Dobrý den.
3: Ahoj.
4: Tak jo.
3: Dobře, písnička je to, mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Já vám taky. Naschle.

0: Když zaspívá před skálou, tak se rozestoupí. To se říkalo o Karlu Gottovi. A byla to asi pravda. Čas růží a někdo na telefonu. Čas na další písničkové přání. Od koho? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička z Česka, Třebova.
0: Zdravíme tentokrát Česko, Třebovo. Tak co pro vás můžeme udělat?
1: No, já bych si nechala zahrát od toho, co říkal. Ať se snažím, jak snažím, tak se někdo je první a já jsem druhý. To říkal Valdemar Matuška.
0: Jo, Valdík, no, jasně.
1: No a je to, no, venku, protože ten se mně líbil od malička. A tak jako bych jsem si chtěla nechat zahrát Žluté růže z Texasu.
0: Růže z Texasu, dobře, tak už jí lovím, písnička bude připravená.
1: A chtěla bych poděkovat všem, kteří na mě myslej, hodným lidem kolem mě.
0: Ano.
1: Protože mě donesli i houby.
0: No pánečku.
1: A krásný. Takže začínají růst, nemusí mít ostatní lidi strach, že nebudou houby.
0: Přesně tak. Dobře, tak je to tady. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také se teď dostane i na vaše e-maily a SMSky, tak po smršti telefonátu už je to potřeba. Píšete, zahrajte prosím hraní loučení od Marie Rotrové a Petra Němce, bude to pro mého přítele Dana. Za pěknou noc, děkuji moc, Pavla.

0: ranní loučení Petra Němce a Marie Rotrové, tak můžeme směle na další z vašich písničkových pozdravů. Opět mrkneme do e-mailové schránky. Tentokrát tady vidím, že byste chtěli, a víte co, odložíme to. Telefon má teď přednost. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl pro babičku zahrát od Evy Farný, tak neříkej, co má se stát.
0: Dobře, a poprosím dál od rádia s tím telefonem.
1: Ano, dobrá.
0: Tak, Eva Farná, jakže se ta písnička jmenuje?
1: Tak neříkej, co má se stát.
0: Jasně, dobře, tak neříkej, co má se stát. Je, my asi nemáme. Kraholte, no vypadá to, že není u nás v databázi. Tak nějakou jinou?
1: Tak od Kelly na Superstar.
0: Tak, to si myslím, že nebudeme mít asi taky. A neříkej, co má se stát, mám ji, našel jsem. Tak hrajeme.
1: Děkuju,
0: jo, mějte se, naslyšenou. No a to byl poslední telefonát téhle hodiny. No, i když předposlední.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No a také další z vašich pozdravů, tak teď už konečně ten e-mail. Píšete, prosím, zahrajte dnes po 17. hodině Leška Semelku, si prostě nejlepší. Bude to pro Dášu a Jirku Veselík do světa, pro pohodový podvečer od Lenky, Julie a Tondy.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A spolu se mnou také další z vašich e-mailů, který dorazil do schránky pardubice.rozhlas.cz. Píšete tentokrát Milé rádio, prosím o písničku Po schodoch od Richarda Millera. K večeři dnes mám cerea. Rohlík s pomazánkovým máslem. Omlouvám se, Markusy, já se směju, ale to je opravdu krásné, jak nám tady sdělujete svůj jídelníček. No, mnozí bychom se mohli inspirovat.

Chodit po schodoch je zdravé, říká se, a já se pod to klidně podepíšu. Tak nejezděte výtahem, ten nechte být, mohli byste se v něm třeba taky zaseknout. Po schodoch je to také jistější. Tak to byla to kapela Banketa, Richard Miller, no a před námi poslední přání dnešního večera, přátelé. Zbytek si necháme zase na zítra, budeme mít zase dvě šance po 12. i po 17. hodině, protože svátek na víkend navazující, to znamená, že v obou dvou případech budeme plnit vaše písničková přání. Tak, ale co je psáno před nedělní vlnou z Pardubic a křižovatkami Mileny Vápeníkové v další SMS-ce, která dorazila od Míly. Zdravím, rád Ráda bych slyšela svoji favoritku Martu Kubišovou, nějakou málo hranou, jakou vyberete, nechám na vás. Díky, Míla. Tak, Mílo, vybral jsem písničku, která se jmenuje Řeka vůní. Tak mě zaujala svým názvem, když jsem tak brouzdal naším audioarchivem, tak doufáme, že potěší a budeme se těšit zase na vaše přání opět zítra mezi 12. a 13. hodinou. Jan Vamberský bude zpět.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubicích vznikne nová waldorfská mateřská škola. Stát se nevyhne zvýšení některých daní, uvedla to ministryně financí. Papež před setkáním v Lourdech s oběťmi sexuálního násilí řekl, že církev musí zahojit rány. A zítra bude jasno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Pěkný podvečer vám u zpráv přeje Vilém Branda. Základní waldorfská škola v Pardubicích bude od příštího školního roku provozovat novou mateřskou školu stejného alternativního zaměření. Zařízení bude využívat volné prostory přímo v areálu školy a bude s ním mít i společné vedení. Tento týden o tom rozhodli pardubičtí zastupitelé.
3: Město zřídí novou waldorfskou školku v budově, kterou nyní používá mateřská škola Benešovo náměstí jako odloučené pracoviště. Změna přinese rodičům a dětem možnost alternativního navazujícího vzdělávání od předškolních ročníků až po devátou třídu Waldorfu. Na nové uspořádání už také připravují stravovací provoz školy. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Lékaři nemocnic v Náchodě a Hradci Králové měli v tomto týdnu možnost operovat v takzvaném výukovém kamionu. Jde o speciálně upravený automobil, který kromě Česka využívají lékaři i v okolních zemích. Na částech lidských těl se v něm učí nejmodernější techniky. V Hradci Králové využili přítomnost výukového kamionu lékaři ortopedické kliniky fakultní nemocnice, říká mluvčí Nikola Bánská.
4: Slouží především ke školení zdravotnického i nezdravotnického personálu. Trénink na kadaverozních preparátech byl zaměřen na artroskopii kolenního a ramenního kloubu a dalších operačních technik, se kterými se během své praxe běžně nepotkají.
2: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Papež Lev XIV. Řekl, že církev musí zahojit rány, které způsobila ve vlastních řadách. Hlava katolické církve to prohlásila na mši ve francouzských Lurdách před setkáním s oběťmi sexuálního násilí. Vyslechnutí zneužitých lidí patří mezi nejsledovanější body papežovy návštěvy Francie.
5: Církev musí mít podle papeže Lva XIV. Dost odvahy na to, aby začala sama u sebe a uzdravila hluboké rány a bolestivé chyby, které její členové způsobili. Podle vyšetřovací zprávy z roku 2021 duchovní ve Francii od 50. let sexuálně zneužili na 330 tisíc nezletilých. Jedním z nich je i Jean-Marie Delbos, kterého na přelomu 50. a 60. let opakovaně sexuálně napadl kněz v katolické škole nedaleko Lourdes. Papež se s ním a dalšími oběťmi setká za zavřenými dveřmi. Organizace, která zastupuje oběti z katolické školy, to označila za nedostatečné. Vatikán podle organizace odmítl vyslechnout její návrh na reformu církve. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga pokračuje pátým kolem základní části. Mistrovské Pardubice hrají s Kometou Brno. Aktuální stav zápasu je zatím po první třetině nerozhodný 1-1. Počasí. V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji bude jasno, ráno čekáme ojediněle mlhy. Teploty se zítra dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a tlak slabě až mírně klesne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, dejte pozor, pokud se chystáte do sousedního Královéhradeckého. Na silnici 37 u Jaroměře překáží nehoda dvou aut. Tolik doprava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký den. Na nedělní vlně z Pardubic vás vítá Milena Vápeníková. Vracíme se k sérii s názvem Křižovatky. Uslyšíte příběhy lidí, které na pomyslnou křižovatku přivedl sám život. Tentokrát to bude například vyplavený dům, stěhování s celou rodinou, včetně malých dětí, do zahraničí, nebo zdravotní komplikace. Na své cestě tito lidé řešili spoustu překážek, překonali je a svůj příběh se teď rozhodli sdílet. Možná proto, aby ostatním připomněli, že život nemusí jít vždy úplně podle plánu.
7: Byl to nádor u dítěte mýho, 6letýho, tedy jsme vlastně zjistili o prázdninách, kdy nám upadnul do bezvědomí a nevěděli jsme, co se děje.
6: Marika Čapková-Dohnalová vzpomíná na to, čím si se synem v jeho dětství musela projít.
7: Takže jsme hnedka po víkendu běželi k obvodní lékařce a ta nám vlastně hned poslala na neurologii, kde jsme udělali takový kolečko, vyšetření a tam vlastně nám zjistili po x vyšetřeních na CT, nějakých neurologických vyšetřeních a tak, že má zhoubný nádor, který mu tlačí na spánkový nervy. Upadnul bezvědomí mojí mamce poprvé, když byli na houbách, takže jeli z hubné domů a potom vlastně ještě odpoledne na kole, kdy spadnul. A pak jsem si s tím spojovala takový situace, který se možná děli už předtím, že byl strnulej a vlastně nás jakoby nevnímal. A my jsme si vždycky jenom mysleli, že nás neposlouchá nebo tak a najednou jsme zjistili, že to je všechno spojitost s něčím takovýmhle. A když nám potom řekli, že prostě má ten nádor, tak jsme říkali, že to asi nejspíš bylo už třeba předtím. Upadnul to bezvědomí a tím jsme to začali řešit. To vyšetření proběhlo v ten den a rovnou nám ho vzali na neurologii do staré nemocnice a už mě ho vlastně domů nedali. Protože zjistili, že vlastně ty záchvaty nějaký bude mít čím dál víc, že upadne do nějakého bezvědomí, kde o sobě neví. Vzali mě ho na neurologii a tam to začalo i moje taková, já nevím, jak bych to řekla, protože já jsem vlastně tam to dítě dala, byly prázdniny a já jsem zjistila, že tam jsou vlastně děti, které měly úplně stejnou diagnózu jako můj Tomáš a oni nevidějí. Někteří neslyšeli, někteří zůstali mentálně postižený, protože jsem se ptala, proč tam ty děti jsou, proč prostě se s nima něco neděje, teda proč je nějak neoperují, tak oni mě řekli, že vlastně ty děti měly to samý, ale že už jsou po operaci a bohužel tam něčeho se dotkli, nějakého toho nervu, který to poškodil. Tím to pro mě bylo horší, že prostě jsem si představovala, že to tak nějak dopadne špatně a já jsem tam vlastně toho Tomáše měla nechat taky mezi těma dětma a musím říct, že mě to vůbec nebylo příjemné, takže jsem řekla, že si ho vemu domů. Možná jsem se chovala trošku jako hysterka, nevím, ale já jsem řekla, že ho tam prostě nenechám, než jsem pochopila, že vlastně to jinak stejně nepůjde. Ale ty děti tam byly z důvodu toho, že vlastně rodiče si chtěli jakoby od nich odpočnout na chvíli a bylo o ně hrozně hezky postaráno, to jako neříkám. Ale tak jsem si tam vybojovala, že vlastně já tam ráno v 5 hodin vstanu, přijedu tam, než on se vyspí a pojedu domů, až on vlastně usne. Až tam s ním celý den budu. S tím, že jsem vlastně na pokoji tam měla ještě další 2-3 děti, s kterýma jsme tam hráli a tak nějak jsme jim tam i ten příšerný čas se snažili zkrátit. Protože to fakt bylo takový divný.
1: Nádory mozku u dětí se výrazně liší od nádorů mozku u dospělých. Zatímco v pozdějším věku se často jedná o následek předchozího ozařování nebo metastáze jiného tumoru, u dětí nejsou příčiny vzniku primárních nádorů mozku zatím zcela jasné. Lékaři už popsali více než 100 různých forem tohoto onemocnění. To, zda je nádor mozku klasifikován jako nezhoubný nebo zhoubný, závisí na několika faktorech. Nezhoubné nádory jsou někdy dobře ohraničené a nerostou do okolní tkáně. Naopak zhoubné nádory rostou infiltrativně. To znamená, že prorůstají do okolní zdravé mozkové tkáně, kterou ničí.
7: Tomáš měl nezhoubný nádor, který mu tlačil na spánkové nervy. Přesně nevím, jak se ten tumor jmenoval. Byl v nějaké velikosti vlašského ořechu, tlačil mu na spánkové nervy.
8: Doktoři říkali, co? Je nutná operace?
7: Je nutná operace, musí se odstranit ten nádor. A my jsme čekali vlastně 22 dní v nemocnici, protože byly prázdniny, dovolený a tak, než se sešli vlastně ty všichni doktoři, kteří tam byli potřeba u té operace. 12,5 hodiny byl na operačním sále od té doby, co jsem ho tam odvezla, protože jsem si ho sama oholila a odvezli jsme ho na ten operační sál až úplně k těm dveřím, kam nás pustili. A čekala jsem prostě, až to bude všechno a zavolají mě zpátky, že je prostě na JIPu. A tam jsem si pak u něj byla do té doby, dokud se neprobudil. Když vlastně se tohle Tomášovi stalo, tak ten tumor dali na vyšetření a zjistili, že je starý 2 roky, čili někdy ve 4, že mu to začalo růst. Ale nikdo mi neřekl, z čeho, co bylo ten popud toho, že to začalo růst. Takže vůbec netuším. A mě až překvapilo, že staršího bráchu vlastního, biologického, ani neposlali na nějaké vyšetření, aby věděli, že něco takového nehrozí, protože tím, že to neměl nikdo v naší rodině, takže řekli, že to asi nebude genetický, takže prostě nás ani nenechávali jako vyšetřovat. No já musím říct, že byl v pohodě. On to jakoby nevnímal, že by se mu něco tak strašného dělo. Tím, že jsem tam s ním třeba byla celý den, klukům jsem to, jako bratrům jsem to taky vysvětlila vlastně, protože v té době jsme měli vlastně 3. A on to vnímal docela v pohodě. Tím, že jsem tam byla s ním, on si mohl hrát celý den. Nebyl nějak nucený ležet na posteli nebo tak. Takže jsem fakt se snažila dopřát to, co měl normálně.
8: Takže horší situace je subjektivně vlastně pro rodiče.
7: Jo, pro rodiče a pro moji ségru, která mě hrozně lídala děti v tu chvíli, protože jsem fakt ráno odjela a večer jsem přijela a do toho byly prázdniny, takže děti byly doma. Ten starší syn v té chvíli měli do 3. třídy a ten mladší byl ještě ve školce. Takže musel o ně být postaráno. Přítel v té době chodil do práce, takže fakt moje ségra mě hodně pomohla. Bylo mě dopřáno to, že jsem mohla čekat na JIPu přímo na tom jeho pokojíčku, kde on byl. Byla jsem převlíknutá prostě v těch mundurech a čekala jsem na to, až se probudí, protože mě řekli, že to je vlastně to důležitý, když se probudí, tak co vlastně bude první jeho reakce. Takže já jsem tam seděla u jeho postele, nějaký asi 3 hodiny po tom, co mě tam pustili, se on vlastně probudil, tak otevřel oči a říkala, máme, ty seš tady, něco takovýho. Takže jsem říkala, je to super, mluví, poznala mě, to jako bylo super.
9: Díky zdokonaleným a moderním možnostem léčby se v posledních několika desetiletích výrazně zvýšila šance na vyléčení. Navíc i zde platí, že čím dříve je nádor diagnostikován, tím vyšší je šance na uzdravení. Vše ale závisí především na typu nádoru, jeho poloze v mozku a jeho rozsahu. Poměrně častým následkem je trvalé poškození, které může být různého stupně závažnosti, od mírných poruch chování nebo učení až po těžká tělesná nebo mentální postižení. Tato poškození mohou být způsobena samotným nádorem, ale mohou být i následkem operace. Prognóza závisí na celé řadě individuálních faktorů. Proto nelze vyvodit obecně platná tvrzení o průběhu onemocnění.
7: Říkali, že vlastně to je úplně blízko toho spánkového nervu, ale zrovna tam je i vlastně nervy řeči a sluchu u sebe, nebo jestli u sebe, nebo jestli to bylo kolem toho nádoru, to já nevím, kolem toho tumoru, ale prostě mě říkali, že uvidí se, jestli se něčeho nedotknou, že to je hrozně blízko toho. Další proces byl takový, my jsme leželi už v té chvíli na neurochirurgii v Hradecké fakultce a tam ještě v tu chvíli s náma byla jedna holčička na pokoji a ta neměla něco podobného, ta spadla z postele, takže tam byla na vyšetření, jestli něco nebude mít. Takže já jsem tam byla s nima a pak vlastně ho vrátili zpátky na ten pokoj k téhle holčičce. Takže já jsem tam dál měla ty 2 děti na hlídání celý den, protože ona měla rodiče zdaleka. Oni byli stejně staří, takže to bylo taky takový hezký, že si spolu hodně hráli a hráli si i na školu v té herničce tam tak jako, protože oba byli vlastně, že měli jít 1. září do školy a jeho 20. srpna vlastně operovali, takže začátek školy měli, teda budu říkat, ve fakultní nemocnici. Takže oni ho tam vrátili, měl v tu chvíli vlastně tu hlavičku celou zadělanou. Ta holčička říkala, je, ty jsi chudáček, ty máš vlastně helmičku takovou jako na hlavě, tak si to dělali i srandu a tak. A ona měla jít pak domů za týden a najednou já jsem tam ráno přijela, ona tam nebyla na tom pokoji. Tak jsem se ptala, co se stalo. No, oni zjistili, že jí začal tlačit krevní sraženina na mozek, takže ji museli taky operovat. Takže jsme měla dvě helmičky potom na pokoji. To už bylo takový jako komický. Takže oni tam byli dva úplně se stejnou zafačovanou hlavičkou. Do školy nastoupil od 1. října. Mně říkali, že jestli chci, takže nemusí chodit do školy, že mu dají odklad, že půjde zpátky ještě na rok do školky. Jenže on byl takový, že se hrozně těšil do té školy. Takže mě řekl, že tam chce jít. Tak jsme říkali, zkusíme to. A když to nepůjde, tak prostě ho dáme zpátky do školky. Ale oni v té chvíli měli i skvělou paní učitelku, která to dětem ve škole vysvětlila, co vlastně se stalo. A i přesto, že on chodil vlastně do školy v helmě, protože samozřejmě musel nosit helmu dobu, aby se prostě žádný otřes na tu hlavičku a nic, tak prostě to bylo v té škole úplně super a on to všechno měl dohnaný, protože ono ho bavilo. Neuměl teda číst dobře, ale prostě do těch 10 počítat uměl, takže neměl žádný zpoždění v té první třídě. On pak ještě vlastně 2 roky nebo 3 roky bral prášky proti epileptickým záchvatům, ale nic z toho se nestalo. Jo. Buď to ty prášky zarazily, anebo prostě fakt byl to dítě štěstěný, protože on od té doby fakt neměl žádný záchvat, nikde nic a byl úplně v pohodě. Neměl dělat žádný sporty, aby prostě nedošlo k tomu, že by se mohlo něco stát. Tak můj Tomáš stejně byl takovej, že prostě i s tou helmou mě tady les po stromech, což jsem jako nedokázala tomu zabránit, protože prostě kde je Tomáš, ona mě křičí z vrchu 5 metrů nebo možná i vejš z lípy tady před barákem a prostě si byl na stromě, že jo. Pak jsme jeli 2. rok k moři, tak říkám taky jako, že buď to se k němu budu chovat jako k nemocnímu a nedovolím mu do toho moře, anebo ho nechám žít normálně a děj se vůle boží, jak se říká. A teda vždycky jsem takhle koukala, jestli tam ty 3 hlavičky nad vodou jsou a zase 3 hlavičky se vynoří z moře ven. Ale to bylo až rok na to, jako jo. Já neříkám, že by to pro mě bylo nějaký trauma, ale člověka to poznamená spíš tak, že si začne vážit úplně jinak důležitých věcí. Jestli má cenu se s něčím trápit, protože opravdu říkám, že ten měsíc, co tam čeká na tu operaci a neví, jestli se ještě jednou spadne, nebo už to bude jako v pořádku, jestli v noci nebude mít nějaký zavacha, co tam nebudu, co byl v té nemocnici, to je těžký. A i těm dětem doma to třeba vysvětlit, bylo těžký, že tam ještě musí Tomáš být. Ale jakože by mě to poznamenalo, ne, opravdu mě to poznamenalo asi jenom tak, že opravdu si vážím víc toho, co jako je, než abych se trápila, proč to třeba není tak, jak by si člověk úplně přál. Tomášovi je dneska 33 a je úplně naprosto zdravý člověk. Od té doby opravdu bylo všechno v pořádku. Děti zatím svoje nemá, ale má se skvěle, dělá v automobilce a je naprosto zdravý člověk. A vlastně od té doby byl sledovaný, třeba budu říkat opravdu asi 10 let, potom byl úplně sledovaný pravidelně. Pak už docházel jenom jednou za rok prostě na neurologii a teď už prostě nemusí být sledovaný vůbec, že opravdu je v pořádku, mu řekli a všechno je v pohodě.
6: Pozitivně končí příběh, který prožila Marika Čapková-Dohnalová se svým synem Tomášem. A tím děláme i tečku za letošní sérii pořadu Na nedělní vlně z Pardubic s podtitulem Křižovatky. Připravila ji Milena Vápeníková a těším se zase při dalších příležitostech naslyšenou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám dobrý den u rádia. Sedím tváří v tvář muži, kterého znáte díky internetovému pořadu Face to Face, Renému Kekeli. Ahoj, Rendo.
2: Ahoj, Maruško.
1: Tak, to je lepší. Kdo přišel na ten nápad Face to Face?
2: Byli jsme tři, oslavili mě dva moji kamarádi, s kterými jsem kdysi spolupracoval, že by chtěli nějaký takový pořad realizovat, což už je víc jak 6 let. A já jsem říkal, proč ne? A říkal jsem, ale já mám podmínku, aby se to jmenovalo česky. Jak to tak bývá, tak jsme si napsali asi 60 různých názvů. Z toho byly pořady, které byly v rádiu, v televizi, všude možná už byly, nechtěli jsme kopírovat. No a nakonec kluci přišli s nápadem Face to Face a já říkám, ale to ty lidi nebudou umět vyslovit. No tak jsem se spletl. Zapsalo se to a funguje to.
1: No, je to lehce vyslovitelné oproti tváří v tvář.
2: Ano.
1: To je těžší.
2: Je to tak. A už to je vlastně taková jakási značka za těch 6 let. Tam bylo včetně tebe a Saskie Burešový a dalších milých lidí asi takových 480-500 lidí, někteří i víckrát. A myslím si, že to je pořad, který je primárně pro ženy, protože máme primárně sledovatelky ženy, ale je i pro muže a je to asi oblíbený proto, že dáváme osobnostem prostor.
1: Ano, a jak je vybíráš, protože ty máš tolik zajímavých lidí, nejrůznějších profesí a vždycky ten rozhovor vedeš za prvé připraven, za druhé empaticky, za třetí víš o tom člověku skoro všechno a co zatím nevíš, to z něj vytáhneš.
2: Jak si je vybírám, tak buď, co si budem, buď to musí být jméno, nebo to musí být tvář, a nebo to musí mít příběh. Samozřejmě pak jsou tam odborníci, lékaři a tak dále, tak tam je vždycky nějaká linka, nějaké téma, ale já nesnáším slovo celebrity. Víš, jak se říká, co je česká celebrita, druhá odmocněna z nuly. Ale já mám rád osobnost, ať je jakákoliv, z jakéhokoliv oboru, která má něco za sebou a má co říct. Tak proto.
1: Kdo tě třeba nejvíc zaujal?
2: Odborníku nebo všeobecně?
1: Všeobecně.
2: Tak takovej majstrštyk v poslední době byl třeba Karel Šíp, který moc nedává rozhovory a přesto všecko řekl, já přijdu, ale namlouvali jsme se rok a přišel. A pak mě volal a řekl, musím vám říct, René, že jsem rád, že jsem přišel, že jsem mohl přijít. Pak pořád vzpomínám na Pepíčka Zimu. To byl asi takový nejdojemnější můj host, ale třeba na Madame Dermacol, která už není mezi námi.
1: Ani Knoblochovou.
2: No, o které se točí film, protože to byla excelentní dáma. No a celá řada dalších a dalších lidí. No.
1: A kdo tě rozplakal?
2: Určitě mě rozplakal ten Pepíček Zima, ale pak mě rozplakala Petra ze Sanitky splněných snů, což je zakladatelka úžasné služby, která plní sny poslední přání lidem, kteří už nemají toho času moc na světě. To je úžasná dáma, stali jsme se přáteli, já jsem i patronem té Sanitky splněných snů, když mě vyprávěla o tom, že měli chlapce, který byl v paliativní péči a maminka se o něj starala sama, on si přál jako poslední přání mít pejska. Tak vypsali sbírku, dostal retrievera. A toho retrieva se užil jeden jediný den, druhý den zemřel. Tak to mě fakt rozplakalo. Ale na druhou stranu jsou to úžasné příběhy, ke kterým třeba bych se ani nedostal.
1: Co máš před sebou?
2: Měl bych napsat nějaké knížky, protože mám zajímavý témata. Mám dokonce 3 nebo 4 filmové scénáře. Věci, které tady nikdy nebyly.
1: My bychom se Saskou rádi zahráli, že?
2: Taky by tam mohl být jen takový scénář. Takový.
1: Já bych chtěla hrát čarodějnici.
2: Já jsem se taky stárnoucí televizní hlasatelky v domově důchodců.
1: Nebo.
2: ale, no a pak vlastně dělám nějaké zastoupení, nějaké akce moderuju, takže mám toho hodně, no.
1: Ale ty máš za sebou, kromě toho projektu, o kterém jsme mluvili, ještě třeba černobílé turné Lucie Bílé a víc takových mega koncertů.
2: Jo, tak to už je dávno tomu již, 12-13 let jsme dělali asi 3 turné s Luckou Bílou, první velký turné, který tady byly, ale mám třeba Lucernu Petrianu před 3,5 lety a příští rok, a to jsi vlastně první, kdo to ví, chystáme Petře k 75. narozeninám, jak ona říká, 75 let na světě a 55 let na scéně, poslední velkou Lucernu, tak se to bude jmenovat. Ne, že by Petra končila kariéru, ale říkala, je to takový vrchol mé kariéry, já chci si to užít, takže 18. listopadu 2027, poslední velká Lucerna Petrianu.
1: Tak já ti přeju, ať ti vyjdou všechny plány do budoucna. Milí posluchači, loučí se s vámi
2: René Kekely
1: a vaše Marie Tomsová.

zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Velmi často do dnešních textů zasahují různé webové adresy. Třeba www.hradec.rozhlas.cz. Tak jak s tím v tom textu nakládat, jsou různé komplikované situace?
2: Tahle adresa je ještě vlastně docela fajn, protože je krátká relativně a kdybychom ji dali do textu, tak ne nutně se stane, že třeba vyjde na konec řádku nebo že tam bude veliká mezera, ale jsou mnohem delší webové odkazy na nějaké jednotlivé, třeba možná kdyby to bylo na nějaký pořad rozhlasový.
1: Nebo článek konkrétní.
2: Tak už bude ta adresa dlouhá.
1: Přes půl řádku třeba.
2: Tak. A aby ta adresa měla smysl, tak musí být možné ji použít přesně tak, jak je. Takže dříve bylo doporučení vůbec ji na konci řádku nedělit. Ale ukázalo se, že je to celkem neúnosné třeba v odborných textech, protože tam by to typograficky vypadalo blbě, když to řeknu.
1: A jak ji teda rozdělit?
2: Takže se nakonec přistoupilo k tomu, že pokud ji dělíme, tak ji prostě rozdělíme, nepřidáváme žádné dělící znaménko jako doslov třeba, protože tam už by nebylo jasné, jestli je součástí té adresy nebo ne. Takže se to prostě tam, kde je potřeba, usekne a na dalším řádku se pokračuje. Nic se nedoplňuje ani na začátek řádku, ani na konec. Žádný náznak mechanický toho, že se dělí. A tím by mělo být zajištěno to, že tu adresu můžeme použít, přepsat, skopírovat nebo rovnou může být prolinkovaná, když je ten text digitální.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubické krizové centrum se přestěhovalo do Polabin. Hrad Rychumburk nabídne zítra návštěvníkům komentované prohlídky. Policie ve Velké Británii podezírá zadržené muže o vojenské základny z přípravy teroristického útoku. A zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, teploty až 23 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda, přeju pěkný večer. Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se kvůli vysokému zájmu o své služby přestěhovalo do větších prostor v Polabinách. Nově má zázemí pro sociální pracovníky a dvě konzultovny navíc. Díky tomu může rychleji pomáhat lidem s akutními psychickými problémy, potvrzuje koordinátorka centra Iva Banžuchová.
4: Hlavním problémem bylo, že z našeho pohledu krizové centrum by mělo poskytovat krizovou pomoc co nejrychleji, a to jsme vlastně už v těch prostorách, kde jsme byli, nedokázali. To je jeden z důvodů a druhý důvod je i ten, že když máme víc místností, můžeme nabrat víc psychologů a nabídnout širší možnosti pomoci.
3: Hrad Rychumburk na Chrudimsku připravil na zítřejší svátek komentované prohlídky. V 11 hodin začne prohlídka celého hradu a odpoledne ve 13.30 a 14.30 čeká zájemce exkurze po planetách. Bude součástí nové výstavy Alchymie planet, říká ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
5: Odpoledne budou následovat dvě komentované prohlídky expozice Alchymie planet, které bude mít doktor Martin Ferus, odborník na spektrometrii, která zkoumá chemické složení vesmírného prostoru. Doktor Martin Ferus je hlavním autorem této výstavy.
3: Všech 13 dosud vyhodnocených vzorků vody z oblasti Odolena voda dnes vyhovilo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků zveřejněných středočeskými vodárnami ve 14.30. Voda ale dál není pitná a zavedená opatření budou platit nejméně po celý dnešek. Kdyby mohla být voda prohlášena za pitnou, zatím není jasné. U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii zadrželi 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Policie situaci označila jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka.
6: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji bude jasno, ráno čekáme ojediněle mlhy. Teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů a foukat k tomu bude mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, pozor ale na nehodu v sousedním Královéhradeckém. Mezi dvorem k dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou máme hlášenou nehodu. Právě teď tam zasahují i záchranáři, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuju za pozvání a je mi ctí být tady
1: s vámi. Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitída představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubů, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy kloubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrologi, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit, už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuto otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin. No a když se to opakovalo, pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený. Jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě nachylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu,

0: pohledu léčba.
1: Ano.
0: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s Ankou vaskulitidou?
1: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažím, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů a že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuji za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš, šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub. A je to zkrátka slov Chaj, Etzchaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etzchaim, strom života. A to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině, v jihovýchodním cípu dnešní Černé Hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a pak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavěl pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh. Nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltínského, Dům Endleru a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru. Protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme, a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Podél trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurida Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Fora je 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských satelic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha satelice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by sa na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety. Šárka Marková, Hula hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj, Luďku.
2: Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka.
1: Jo.
2: A rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení.
2: Děkuji.
1: Klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme
2: ano.
1: Tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, když jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, a text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je.
2: No.
1: To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.

0: možná.
1: Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65 Olympiku, navždy vypili.

tak zvláštní, jak kdyby kousek nebe spad. Malá hvězda v trávě spala, skrytá mezi stébly dnů.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod Peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství a Léto pod Peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr.

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika. 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Back Back Clan, to je jeho kapela, a otextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsali ji Michal Vorek a Elin, a Elin ji také zaspívá a zaspívá ji po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu hlavy.

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, České srdce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, 900 1103, a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Nojt Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat, nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brek.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají, nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut.

0: ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
0: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
0: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
0: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
0: Uvidím, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
0: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
0: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
0: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
0: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
0: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
0: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: My máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého
1: úředníka? Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně, já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... A ono je taky, no mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jizerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na 4 úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností, až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolářů.

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andlová, a 23-letého Zbyňka stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice?
7: No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
8: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodlo, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
9: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
9: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
9: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
9: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
9: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
10: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
10: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měn ctil hlavu našeho kolektivu.
9: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
10: Necháš to? To je jenom okurčička.
0: Ne.
10: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. let, takže asi...
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
11: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
12: Hele, Vařenka Popinská.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psala rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve

0: Fridrich.
1: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
0: Příšernej.
1: No?
0: Jako ty.
1: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínal ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, veď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
3: Tak, adresy už si na

0: Piš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
1: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijí.
2: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
1: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
3: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
0: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
3: A neboj, ona jim nic neudělá.
4: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci, oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
0: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
5: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
6: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
0: Ale já nemám svátek.
6: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
0: Jenom tak? Malinko!
7: Kačenko, netrakej dítě, to je
6: úplný. Co je, co se stalo?
0: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
5: slyším,
0: pánu?
5: Slyším. Pro Krista pána.
7: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
6: Já nemám žádnou.
5: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
7: Pustýku, ona ta Dudínková měla přece jenom pravdu. Meč.
0: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí.
7: Kačko, dítě moje ubohé.
0: Maminko!
6: Vždycky mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
5: Brána k bráně sedá.
6: On vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli.
8: Přesně tak to bylo.
3: Jak to navedli?
6: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
5: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
0: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
6: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
5: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
3: Teda, vy jste nám dali.
0: No. Tak já už se nezlobím.
5: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
8: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
6: To už to nikdo neudělám.
1: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s ním. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strejček.
2: Aleno.
3: Strejček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Falešenku, pojď ho do strážnice a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: Proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v Květno jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, tam ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On, Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi to nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci
9: ale
7: na růst fousy jako
9: ne.
7: Sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
7: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat i mužstvím?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě jemný zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty.
9: Dobrý večer, pane Kocma, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: "Já jsem nevěděla, že seš sionistka." A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: "No, že jsi vzala žida." A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: "To jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony."
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuj.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: potkali
6: ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Paltry.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdor z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, kdy jste si vyřizoval ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel, sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Hostilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun. Přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl. Připravují vám kávu bez objednání. Zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vědí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčejí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte. Máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít. Mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu. Píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo. A zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Olomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam tři servírky. Ze všema vyhlázím od prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matonku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobný, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda, klidně se mě ptete, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo? Že může se stát, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové. Ale neřeší o to, no tak...
0: Doptávají jako, se to třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takové, jo? To je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prima holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to bych asi neměl, no prostě. Já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy a hladím taky vlasy. Mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ju nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, jako nechci nic pokazit, pochopit toho.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo, ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si testou a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají, ale člověče nezlob se, je to moc prima, no asi zrád zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takové, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem svoj brdo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku. Moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který... Já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále. A dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, linko. Děkuji, nashledanou.

0: A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouše, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo? Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás volajících do vysílání Českého rozhlasu. Kdo pak nám volá? Tady Honza. Pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se. Jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nelam, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí a ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já, jo, hranolky. Takže to je taková jako vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle a musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám tak, že je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, anebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste to někdy?
1: Ne. Ještě naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád, ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec taky jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo, jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to

0: vadí.
1: Ano.
0: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
1: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
0: Já vám taky děkuju. Dobrou.
1: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy, a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Veslávii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi a oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový příslo, jo, co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Hmm.
1: Takže ono to a souhlas tím, že někdy my už jsme, jako to dělá obsluha teda, já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, hele, tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky, se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie, ty restaurace, protože kdysi prostě podle skupiny, cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikost té restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, aby, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle, ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí. No.
0: Hmm.
1: Jo, takže Takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze. Jo, a prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo. A nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50. Tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Říkal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera. Normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušel, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají. Jo.
0: A to ještě navíc jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají tojra.
1: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jednak jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně dvě marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
0: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc a štamgastům taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Oto od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do našeho spůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřeli hospodu.
0: To vidíte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, aneb něco v Hoši Gudentag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to... Protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom jednu hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. A bylo to fajn. Kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o to moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem. Vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo? V tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou. A to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management, čili jaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fárplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zamčenými dveřmi? No jo, jsou to... Ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to... Co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávališ tam gasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No. Tak to je docela dost. Obzvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za ty dny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. Už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, rozumím.
0: Nic, o to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám se, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště, a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: No. Ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No, možná
2: No
0: ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo.
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici, no vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju, ale jak se cítí, no, takový štamgast, já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás, no na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, já jenom jsem byl překvapený, jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, a štamgasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, právě. Samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání. Dobrou noc.
2: Já taky,
0: ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Boomři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka. All za.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu přát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Míra Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac, neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání, doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem dělal teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa, ale to tak není, nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty, máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu, zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, měla jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do dálkově do školy. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky od toho vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučováním vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem se začátku jako občas, a pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se jenom podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle, tam ani nenoselý dání lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou charmantností z nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby, dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedáme to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat, potřebují se vypovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu, zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné, zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Teď se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: Já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí. Já jsem byl obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No. No.
1: Vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme, já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo, ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé, jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. Jo?
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo něco podobného? Nějaký,
1: ale, že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo? Aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata, nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání. Taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná. Nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám, se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být vždycky takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, vážím rádia Olomouc, posílám ho, teda poslouchám ho od rána do rána, jo, a teďka poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: Na tu. No vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve 12:15 ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom usnu, protože přes den jsou někde na procházce, když tak dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A nebo když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je fakt,
1: tam,
0: že...
1: Dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako... A pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte si i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgasti všetci tam v tom kruhu a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že to stanou rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na tu nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.
2: Sní.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Ani bych nečekal, že jsem se dovolal, ale dovolal jsem se, po, dá se říct, hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem když tady. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už jste přímo do vysílání. Jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín.
0: Počkejte zase, tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antoníne. Ne, můžete být.
0: Povězte, štangast.
1: K tomu štangastovství. Nebo ano. Tak, no, já tady, vzhledem toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým prohodíme víc slov, s některým méně slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska míváme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty záležitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádií, tak zase já spíš zase převaděju hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhle těm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to se na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byli jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo, říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážní nemoci a tak, to je ještě daleko, daleko horší, takže tak to
0: já bych to Antoníne trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano. To a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně no,
0: jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo radosti. Tak.

0: můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře, všichni jsou si stejně rovni. A to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné, ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně nahoru náma a je to takže říkám, oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepen třeba v inkubátoru třeba, nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě, královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. Mě jenom, nebo ne, to je spíš takové, jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a za to moře a tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 13 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálevy těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuju vám moc a
0: já vám.
1: Pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdravím, Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano, ano, ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z dennodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, vydržel.
0: No, to jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: No, taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, tak... Člověk s tím musí žít, no tak už mě je přes 70, no a tak...
0: No důležité je nerezignovat,
1: Ale víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jste tam na další dobu, jestli to víte, není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měli automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roků, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme, to, řvali smíchy jsme normálně, jo, tak se tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom... Vždycky na večeři jsme tam šli a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeské dřevářské závodu, potom jako ho vyhodili, když byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam. No tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem, automat. Tam seděli v štangaci, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házeli, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korun tam a vyhrál jsem přes 12 a šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jde mi klepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě, no, říkám, no, prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, a tak jsem mi říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka, Techera, no, tak no. Jsem jim tam dám, tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou ne, stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavý, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korun slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsem, jsme stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem, a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, a ještě s vedoucím říkali, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatí za kořálku, já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
0: Zničit Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
1: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, o, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel vlastní Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, to jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel. Prostě je to prostě špatný. No.
0: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
1: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě, on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zrlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A
0: musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. Jo, každopádně, ale to téma, já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
1: No, zkuste to, no.
0: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
1: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
0: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a Jaromíre, klid, pohodu, dobrou noc.
1: Zbytek, dobrou noc, zbytek.
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgaství, štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. A pro někoho pohnutě smutně dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1. hodinou.
3: Žila málo, v oku jí hrála.

0: Pláču, pláču, sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky
1: dobrý
0: sůl?
1: Večer.
0: Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapi. Tak já vám
2: Pravda.
1: Můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů. V dědince, jestli znáte Tišnov, Porta Celi, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospodky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví.
0: Jo.
1: Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale co je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to 2x do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulčasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já jsem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár, jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky. Vážím si toho. Děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů. Doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další. Tentokrát bude z Pardubic. Těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macon.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

dražbou měst a jejich špíno, smutkem dní a nudou líno, já tě znám. Ty, kdo ztratil z přízeň dam,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidí mi před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já dodneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a dodneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a já se na to takhle čuměla a říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, no a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si by najednou řekla, tak jak to hraje paní Šajnflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Šajnflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolne byl ležerň a takový jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli
3: najednou
2: v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to. Já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano, ano, ano.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat, doufat, doufat. Buďte bez starostí, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!

0: 30 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce, jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech, nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. Tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat. Zase mě to v boku. Chňap. A tak třeba 20krát.
1: Ivane Vasiljeviči?
0: Ne.
1: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
0: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
1: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
0: Aha.
1: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
0: Já jsem...
1: Sedněte si.
0: Děkuji.
1: Nechcete čaj?
0: Ne, děkuji vám.
1: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
0: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
1: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
0: No vidíte co.
1: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
0: No...
1: Ale probo? Vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
0: Ne.
1: Ale sluší vám to.
0: Ano.
1: A co pak, že jste se tak vystrojil?
0: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
1: Oč běží? No, no tak.
0: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
1: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
0: Moje volí loučky, prosím.
1: Volí loučky jsou přece naše.
0: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
1: A odkdy jsou vaše?
0: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
1: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
0: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
1: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
0: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
1: Ale to nemyslíte vážně.
0: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
1: ne,
0: se stav...
1: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... A nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
1: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
0: Vyslechněte mě, snažně vás prosím.

0: Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
1: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
0: Moje, prosím.
1: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasilievič, já cizí nechci, ale svoje nedám.
0: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
1: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasilieviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
0: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
1: To není pravda, naše.
0: Moje.
1: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
0: Co prosím?
1: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
0: Já je vyhodím.
1: Jen se opovažte.
0: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
1: Nekřičte,
0: moje.
1: Nekřičte, prosím, nekřičte.
0: Moje.
1: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
0: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
1: Naše.
0: Moje.
1: Naše.
0: Moje.
2: Co je?
1: Papa.
2: Co se to tu děje?
1: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
0: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
0: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
0: Ne, nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
0: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
0: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
2: Cože? Co jste to řekl?
1: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
1: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
0: tak
1: ne a ne.
0: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
0: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
1: Klidně.
2: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
1: Pletichářská
2: celý
1: povaha.
2: Celý váš rod byl takový.
0: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
1: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
1: Sudič.
0: U nás byli sami čestní lidé.
1: Papa,
0: u nás se
1: to?
0: Nikdo nedostal ano. Před soud.
2: Ano.
0: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
1: Ano, všichni, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha.
1: A
2: vaše teta utekla se stavitelem.
0: A vaše matka byla...
2: A váš otec byl karbaník.
1: A vaše teta drbna byla,
0: Vodu,
1: vaše teta
0: vás,
1: drbna.
0: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
0: Moje srdce. a podvodník.
1: To je ale ubohost.
0: Kde je můj klobouk?
1: Oh, bože můj.
0: Já nemůžu. Uzurpátor.
1: To je přece ubohé, to je hnusné.
2: A podvodník.
0: A vy se, klobouk.
2: Ven.
0: Moje srdce. Já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven.
1: Ven. Ven a nashledanou u soudu.
0: To tedy uvidíte.
2: To uvidíme.
1: Něčem.
0: Strachách do zelí.
1: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se pováží nadávat.
2: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
1: Cože?
2: Udělá nabídku k sňatku.
1: Jakou nabídku k sňatku?
2: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
1: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
2: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
1: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
2: Koho vrátit?
1: Rychle. Papa, mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
2: Co je? Co je tím?
1: Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
2: Nezví.
1: Papa.
2: Nezví, už běžím.
1: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
2: Nezví, už jde.
1: A kde, kde je, kde?
2: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
1: Ať se hned vrátí.
2: Povídám ti, že už jde.
1: Ach,
2: já chudák.
0: Zdálo se mi, že mě voláte.
2: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
0: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
1: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
0: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
1: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
0: Ano, děkuji.
1: Neměli jsme pravdu.
0: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
1: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
0: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
1: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
0: Vašeho.
1: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mě dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby si pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, ses ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básně mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano. A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertí? Aha, Bertí vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertí, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertí právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertí?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertí. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertí?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertí!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertí, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertí!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal, Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertieho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.